0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: 7.30. Vy spěcháte do práce, děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží, zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Raz, raz, dva.

nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Detektor 3. Vítej.
4: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

0: desetilety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krk. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte z jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
2: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
3: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem. Nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
10: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Yes! Opět, come on! Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this game.

nejlepší old school, který znáš. Fire!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio!
4: Fresh Radio.
0: Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: 7:30. Vy spěcháte do práce, děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží, zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Počasí.
7: Počasí.
6: Počasí.
7: Počasí.
8: Pěkné, dobré první školní ráno přejeme. Fresh Radio vysílá z terénu, to už mimochodem jsme avizovali včera, tak jenom pro vaši představu, jak dneska bude ty nejvyšší maximální teploty od 24 do 26 stupňů Celsia, bude polojasno po celý den a pokud se chystáte třeba na hory, tak počítejte, že v Beskydech dneska v maximech do 20.
7: Doprava.
9: No a dobré ráno je ode mě ze základní školy Ostrčilova, protože my dneska kromě živého vysílání taky máme jednu milou povinnost přivítat prňáčky a hlavně povzbudit vás, řidiče na cestách. Už to začalo, jo? To znamená, že lidí se nahrnulo plno na naše silnice Moravy a Slezska. Každopádně nastudujte si kromě jiného třeba, ano, i objízdné trasy, protože rekonstrukce stále trvají i po prázdninách, ale také se změnily jízdní řády. Skončily ty prázdninové a natvrdo jsme skočili do plného provozu.
8: Ale tak společně to zvládneme, my vám s Mončou přejeme dobré ráno, vysíláme z terénu, jak už jsme avizovali z naší T1 a vysíláme přímo vlastně ze školního prostředí. Aha. Tak buďte s námi, začínáme právě teď.
10: Ráno má chutnat. Bon appetit.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Back to me. You played that.

0: Honza je tady se mnou.
1: Ano, dobré ráno i ode mě. Já jsem takový jako nesvůj, jo, protože já jsem se opět dostal do školního prostředí a mám takový pocit, že za chviličku dostanu poznámku nebo pětku, jo, tak já jako jsem takový opatrný.
0: Neboj, dneska to nehrozí, my tady máme prvního dnešního hosta a tím je pan místostarosta za obvod Moravská Oslava Přívoz David Vitoš. Krásné dobré ráno, přejeme.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: A my budeme řešit jednak základní školu Ostrčilová, jednak možná na úvod vypálíme s vámi. Vy jste měl školu rád?
2: No, myslím si, že jo, ale nevím, jak učitelky a učitele. Tam možná by byly nějaké poznámky.
1: Tak. No, to já měl úplně stejně. Davide, proč tady s vámi jsme? My budeme řešit obecně nějakou rekonstrukci a zejména rekonstrukci školní jídelny. Když se řekne školní jídelna, tak pro spoustu lidí, kteří dochodili základní školu, to je trauma, ale my jsme se vlastně dozvěděli, že dneska je to úplně jinak, tak možná jenom, abychom začali, o jakou rekonstrukci se konkrétně tady bude jednat a v jakém stavu je teď a v jakém stavu podle vás bude, až ta rekonstrukce bude?
2: Tak jídelna, to je jeden pojem, ale ten hlavní pojem, který tady zazní, je kuchyň. Jde o to, že dneska kuchyň nestačí kapacitě této školy. Dá se říci, že udělal nějakých 400 jídel. Ta nová kuchyň, pro mě to je skoro Star Trek, protože když jsem se díval na to, jak se to projektovalo, tak jsem si uvědomil, kam se celá ta technologie dostala. Celá kuchyň je na elektřinu, takže aha, první problém, co jsme měli, bylo, že jsme neměli ampéry, tak jsme... Aha. Se společností ČES 2 roky řešili trafostanici, ale ta trafostanice udělala ještě jednu věc, že ty škole vlastně přivede ty ampery na nové věci, takže paní ředitelka si bude moct hrát tím, že bude vybavovat učebny různými zařízeními, takže to je takový bonus. No, navíc ta kuchyně bude mít solární, jakoby na sobě elektrárnu, takže ušetříme na nákladech, no, ale hlavně bude mít tu kapacitu 1200 stravníků, čili dětí. No a to, co je asi to nejpozitivnější, je to, že ta kvalita toho stravování se tím velice zvedne. No a protože jsme tady v minulých letech měli takzvané fajné školní bistro, kdy pan kuchař, výborný kuchař, pan Valíček vlastně s kuchařkama upgradeoval, jak se dneska říká, tu kvalitu toho stravování, tak vlastně ta nová kuchyň doopravdy přinese to stravování do 21. století. A když si vezmeme, že dneska je takový ten ještě pojem, se tomu říká ten junk food, což jsou ty, no, řekněme, jídla, která jsou velice kalorická, je tam hodně cukru a různých, já nevím, těch, tak ta kuchyně bude doopravdy chutná a zdravá.
0: OK, takže na základní škole Ostrčilová jednak budete schopni odbavit větší množství dětí a jednak teda budete vařit daleko chutněji a zdravěji. Jo,
2: přesně tak. Ještě tady máme takovou věc, že sami víme, že máme různé bezlepkové diety a tak, ty děti dneska...
0: intolerance, jasně.
2: Přesně tak.
0: Jo,
2: a ono udělat 1200 jídel a zároveň vyslyšet ty prosby různých rodičů a jejich jako dětí a jejich stravovacích různých požadavků, to není jen tak. No a tahle ta kuchyň tohle to všechno splní.
0: OK, no my ještě jsem like v tomhle ohledu, tak mě by jenom zajímalo, jak moc nákladné takové přebudování a vybudování kuchyně je?
2: No, to je velice dobrá otázka, protože na tuhle tu věc jsme se museli 3 roky připravovat. Hmm. Investice je v 150 milionů korun, ale není to právě jenom ta kuchyň, je to i jídelna, k tomu jsou ještě takový, dá se říct, 2 učebny, no, je tam ta fotovoltaika a ta trafostanice, takže to doopravdy celou tu školu dostaneme doopravdy na novou úroveň. 150 milionů není jen tak a je to zřejmě největší investice v tomto století, co se týče školství tady na obvodu. No a troufám si říct, že takovou školní jídelnu nemají nikde v kraji, takže budeme takový pionýři, co se týče ty kvality stravování.
1: A to je vlastně ale super, říká místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu pan David Vitoš. Davide, já mám ještě jednu otázku na vás, protože my jsme se nedávno právě v éteru Fresh Radio bavili o přebudování těchto jídel na kuchyni a zazněl jakýsi bar, že si žáci a strávníci budou jednou nabírat to jídlo i sami a prý, že už to dokonce i u nás v našich končinách funguje, tak zeptám se, je to třeba jedna z možností, která bude i tady právě na Ostrčilově na základní škole?
2: Nechci teďkom brát téma paní ředitelce. Paní ředitelka je velice v tomhle tom pokroková a tak dále. A ano, je to jedna z věcí, která se realizuje. Ono jde taky o to, že když to vezmeme, když dáte dítěti 50 korun,

0: tak často zajde, koupí buď nějaký ten, no některý, ne všechny děti, nějaký ten energy drink, ano, nebo nějakou tyčinku a tak dále. No a tyhle ty bary vlastně tím svým složením jsou hodně o ovoci, o zelenině, o různých takových jako věcech zdravých, ale taky chutných. No a nejlepší je, když to dítě může přijít, má výběr, no a něco chutného a zdravého si takhle samo vybere.
1: Tak jo, moc děkujeme za vaše slova a mějte se hezky, děkujeme, naschledanou.
0: Taky děkuji a přeji hezký den.
1: Jako prvním hostem s námi v ranním vysílání Fresh Rádia byl ještě jednou místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu, pan David Vitoš. No a my teď na Freši pokračujeme dále. Dobré ráno přejeme.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: Dobré ráno přejeme, první školní den, my jsme na základní škole Ostrčilova, takže zdravíme teď už i s paní ředitelkou Lenka Lednická s námi. Krásné dobré ráno, paní ředitelko.
1: Krásné dobré ráno a krásný nový školní rok.
0: A je krásné dobré ráno?
1: Řekla bych, že ano, počasí v Ostravě je úžasné, ale hlavně přicházejí žáci, kolegové a všichni zaměstnanci.
0: No, slyším to, holky jsou tady krásně vyparáděné, teda to je styl.
2: Paní ředitelko, já se omlouvám, mě jenom strašně zajímá, já jsem jako maličký chtěl být taky učitelem, jo. A než se vrhneme k tomu tématu, které máme, jak vlastně dopředu před tím prvním školním dnem se vy jako učitelský sbor už vidíte? Jestli jako je to tajné třeba, nebo můžeme znát?
1: Rozhodně tajné to není. A vedení školy se připravuje na nový školní rok už někdy od února a pedagogové v průběhu léta výjíždí na letní školy, vzdělávají se, chystají celoroční projekty do tří. Takže ano, chystají se vlastně už celé prázdniny.
2: Tak já už chci být zase jenom moderátor, děkuju.
0: My ty prázdniny máme, to je pravda, kompletní a celé. My jsme si vás, paní ředitelko, pozvali z jednoho důvodu. Hlavně se teda chceme dozvědět o projektu, o pilotním projektu Školní ulice. Tak co to je za projekt, protože já třeba to slyším úplně poprvé.
1: Školní ulice je projekt, který nevznikl původně v České republice, ale vznikl z potřeby toho, že se nám zhušťuje doprava. Zhušťuje doprava před školama a vlastně vzniká díky tomu přirozeně nebezpečí. Pro děti pocit takového nejistoty, jestli dobře přejdou, je to prostě pro ně nepříjemné. Proto vlastně vznikají takové projekty, které mají v rámci nějakého městského urbanismu zlepšovat to prostředí před školama, aby bylo klidnější, lidsky vstřícné a zejména pro děti vstřícné.
2: Aha. Tím pádem, abych to pochopil přesně, je v tom třeba nějakým způsobem zakomponovaná i městská policie, může být, chápu to dobře takhle?
1: Rozhodně ano, vlastně tato zakázka vznikla ze strany města, potažmo našeho zřizovatele Moravské Ostravy a Přívoz. A vlastně bude se jednat o to, že v pilotním týdnu od 14. září, kdy probíhá zároveň i akce pěšky do školy, bude na půl hodiny zákaz vjezdu právě do ulice Ostrčilova, aby ty děti od tramvaje i od autobusu mohly dojít bezpečně do školy.
0: O bezpečnosti je to mimochodem i dneska, protože kromě nás, Fresh Rádia, jsou tady i zástupci městské policie, takže budou informovat, rozdávají se reflexní vesty, aby opravdu ta opatrnost byla na prvním místě. Každopádně pojďme i k tomu dalšímu projektu, k dalšímu tématu, respektive pojďme se pobavit o slovním hodnocení prvňáčku.
1: Slovní hodnocení prvňáčku je úžasná věc a jsem ráda, že už vlastně my jdeme o rok dřív, než je to povinné dle zákona. A vlastně strašně důležitá je tam příprava učitelů, aby vlastně to slovní hodnocení nebylo o tom, že dostanete slohový elaborát, ale aby to, co si děti přečtou, mělo smysl, dávalo jim smysl a vlastně tlačilo je to dopředu, protože co je lepšího, než něco, co vás posune vždycky dál. Je individualizované, to znamená, není to generální známka. Navíc i známky jsme si mohli představit, že jednička na naší škole rozhodně neznamená to, co jednička na té druhé. Takže to slovní hodnocení je velmi individualizované, je založeno na určitých kritériích a vlastně to hodnotíme ve vztahu ke konkrétnímu žákovi.
2: Abych to pochopil, protože podle mě nebudu jediný, který v tom bude mít trošičku zmatek, tak slovní hodnocení ale neznamená výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný, že jo?
1: To je právě to sumativní hodnocení. Aha. Ono se to dá i spojit, jo, ale vlastně mi se líbí, že pro první třídy, aby se ty děti fakt netěšily jenom na ty známky, ale aby se těšily na to, co se naučí, co tady prostě ve škole získají. A to je vlastně to, co těmi slovy popíšete mnohem víc než tou jednou známkou.
2: Paní ředitelko, možná ještě by se hodilo, abychom vás vyzvali k tomu, jestli máte pro prvňáčky a nejen pro prvňáčky, ale pro všechny žáky vašich tříd nějaké první věty právě na úvod nového školního roku. Tak jestli ano, je to vaše.
1: Děkuju moc. Já bych každopádně nejenom našim žákům popřála naprosto úžasný školní rok. Těch 10 měsíců je vždycky plných. Jsou tam čtveroročních období, jsou tam akce, na které se můžou těšit a nejenom na to učivo, které my je máme naučit, ale opravdu ta výuka už je komplexní, je propojená s celým světem kolem. Takže ať si to užijou naplno, získají nové kamarády, naučí se laskavost, spolupráce, řešit problémy a všechno, co potřebují ke svému obyčejnému životu.
0: Posloucháte živé vysílání právě ze základní školy Ostrčilova. To byla paní ředitelka Lenka Lednická. Děkujeme.
1: Naschledanou.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Bon appetit!

0: myslím, že my bychom normálně mohli v rámci ranního vysílání udělat už ranní trojici, protože s námi za mikrofonem sedí opět ranní město Ostravy paní Andrea Hofmanová. My vám přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Už je to taková, jak říkám, jako trojice skoro. My jsme moc rádi, že jste dorazila za námi takhle vlastně v rámci prvního školního dne nového školního roku. Já mám na vás otázku. Mě by zajímalo, jak vy to vnímáte vůbec jako první školní den. Každý rok. Jako, jaké to
1: je? 1. září prožívám každý rok, protože jsem ve školství v jakékoliv pozici prakticky celý život, takže pro mě je to opět mražení, opět nový začátek, stres, ale takový ten pozitivní, takže doufám, že si 1. září všichni užijou a nastartujeme super úspěšný nový školní rok.
2: Když vás tady máme, tak chceme využít toho a vyzvědět z vás, co to vlastně jsou koordinátorské pozice na školách, protože pro někoho možná úplně nový pojem. Dejme tomu.
1: My jsme v Ostravě jedineční a světoví v mnoha věcech. A tady v tomto taky, protože dlouhodobě město Ostrava podporuje talent a talentované děti. My věříme, že je důležité rozvíjet talent u dětí, protože právě talent je to nejhodnotnější, co mají a co je bude živit a díky čemuž budou mít fajn život. Proto máme tyto pozice koordinátorů, kteří jsou speciálně školeni a mají speciální metodiku na to, aby ten talent u dětí rozpoznali, aby ho podporovali, aby pomohli učitelům, dalším učitelům ve škole správně s těmi dětmi pracovat a vytěžit ten jejich talent maximum, protože talentované děti takovou podporu potřebují.
2: Takže se čistě zaměřují na ty silné stránky toho jedince a odtamtud už se díky talentu ten osud toho člověka, dítěte, žáka upíná tím správným směrem.
1: Přesně tak, děláme to už od mateřinek, takže v Ostravě existuje spoustu speciálních základních škol, které rozvíjejí talenty, ať už jsou to technické, nebo umělecké, nebo humanitní, například jazyky, jako tady na Ostrčilově ulici a Ostrčilově základní škole. A proto je důležité těm rodičům poradit, jakou školu vybrat, kam to dítě směřovat, jaké kroužky vybrat a tomu dítěti dát dostatečnou podporu a opravdu ho podporovat v tom, v čem je dobrý, protože většinou to talentované dítě je v něčem silné a v něčem slabší a když chceme, aby bylo průměrné, tak ho tím absolutně demotivujeme a ten talent můžeme i zničit.
2: Já když se vzpomenu na to, když já jsem končila základní školu, byla jsem v pasti, tehdy jsem chodila do 9. základní školy ještě, to byla ta 9. třída a pamatuju si, že jsem trošku váhala, jakým směrem se potom ubírat. Takže tohle, kdyby bylo ještě za mě, už za mě, tak by mi to asi mnohé usnadnilo.
0: Já jsem to chtěl právě vypíchnout, že je super, že vlastně přesně skončí, ale minimálně zpomalí takové to dilema v té 9. třídě, co teď se mnou, že jo? Protože když já se třeba zeptám svých vrstevníků a vlastně i sám sebe, tak já bych si dneska vybral úplně jinak. Takže ono vlastně se na tom pracuje, pokud dobře chápu, už od těch prvních ročníků.
1: Určitě od prvních ročníků. I s dalšími pozicemi na školách a to dítě v 9. třídě nebo ten žák v 9. třídě vlastně ví, co ho baví, kam chce směřovat. Pracuje se na jeho sebemotivaci, na tom, že se zná, takže potom ta volba střední školy je daleko jednodušší a to je přesně to, co chceme. Nechceme, aby se volba střední školy stala dvouhodinovou aktivitou výchovného poradce. To už dávno není pravda.
2: Říkala jste, že Ostrava je v tomhle jedinečná, tak dokážete takhle odhadnout, nebo asi neodhadnout, i budete vědět, kolik těch základních škol u nás v Ostravě tady tohle zvládne a má tam ty koordinátorské pozice?
1: My máme koordinátory nadání na většině základních škol i na mateřských školách, máme jich celkem 102. Takže opravdu je to propracovaný systém a dále podporujeme také projekty, které se právě na podporu nadání soustředí, takže finančně motivujeme ty školy, aby s těmi nadanými dětmi nad rámec těch běžných povinností dále pracovali, takže i to zahrnuje ta naše podpora.
2: To je perfektní. A kolik těch koordinátorů připadne třeba na základní školu Ostrčilova?
1: Tady tuším jsou dva koordinátoři na základní škole a jeden na mateřské škole.
2: No,
0: Tady není o čem. Já normálně bych se do té školy vrátil hned, jako od rána, jak já to tady vidím, ten ruch, je to perfektní. Možná ještě bychom vás mohli vyzvat k tomu, abyste těm prvňáčkům, a nejen prvňáčkům, ale i všem, kteří jdou do vyšších ročníků základní školy, řekla nějaké úvodní slova. Tak pokud něco máte, je to povzbudivé, ano, samozřejmě, může, jakékoliv. Určitě. Tak pokud něco máte, je to prosím na vás.
1: Já bych ráda popřála nejenom prvňáčkům a všem školou povinným i nepovinným, ale hlavně rodičům a pedagogům, aby škola byla skvělé místo pro život, protože tady tráví většinu času děti i učitelé, aby děti škola bavila a aby si všichni ten začátek a celý školní rok opravdu užívali, protože To největší a nejdůležitější, co máme, jsou vědomosti a správná škola nás připraví do života a pomůže rodičům s výchovou, takže hodně štěstí v novém školním roce.
0: Moc děkujeme, říkala radní města Ostrava paní Andrea Hofmanová, co vám daří. Děkujeme, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Prosím vás, pozor, jo. Hodina, první hodina školního roku 26-27 začíná za nějakých 6 minut. To znamená, že my teď můžeme přejít ke klasickému standardnímu programu Fresh Rádia a to je kvíz naopak, jo. My nezapomínáme ani na vás, na ty, kteří jdete do práce třeba dneska a chceme vám udělat radost, abyste se v pátek mohli dostat, nebo mohli jste v pátek hrát v našem velkém finále kvízu naopak.
1: Dostanete proceduru, respektive ten, který vyhraje za 2000 voucher poukázku za vaše vědomosti do, řekněme, takového salonu, který omladí vaši pleť, jo, ale jako předskakuju, protože my potřebujeme nejprve, abyste prokázali znalosti schopné člověka,
0: ano.
1: Zdatného a...
0: Který úspěšně který vyhraje, dokončil jo. Základní školu, jo, prosím jo, vás, minimálně.
1: Nejsou to žádné záludnosti, fakt, to je jako biologie, no, matika, čeština, jsem tam, jdem na to.
0: No a byť nevysíláme z našeho studia ve fabriku na Plynární ulici, ale z naší T1 právě na Ostrčilově ulici před základní školou, tak i tak pro vás máme tu možnost, takže teď vezměte do ruky své mobilní telefony a vytočte naše telefonní číslo do mobilního studia 77337 1036.
1: Volejte teď. Jako improvizované, ale to dáme.
0: My to zvládneme.
1: Určitě. Tak pojďte.

0: Tak jo, jdeme na to. Máme někoho, kdo odvážně chce prokázat své znalosti. Dobré ráno, Monika. Tak je Honza Fresh Radio. Kdo tam?
1: Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo, slyšíme se?
0: No, slyšíme se.
1: No, kdo je u telefonu? My potřebujeme vidět jméno.
2: Kuba, zdraví Kuba, ahoj.
0: Kuba, ahoj.
1: Třetí B, jo, nebo?
0: Kuba, už má povysoké.
1: Kubo, a chodil jsi kdysi do Ačka, do Bčka nebo do Cčka? Do které jsi chodil?
2: Do Cčka.
1: Do Cčka, dívej na něho.
0: Ačko bylo nejlepší, jo.
1: Já chodil taky do Ačka. Hele, Kubo, je to jednoduché, položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně. To je princip kvízu naopak a když to zvládneš v rámci jedné minuty, tak jsi v pátečním finále. OK, může být?
2: Perfektní.
0: Rozuměl, tak jo, žádné zdržovačky, chlapi, jdeme na to.
3: Kvíz naopak.
0: Kubo, řekni mi, kterému zvířeti říkáme král zvířat?
2: Slon.
0: Byl dneska v noci úplněk?
2: Ne.
0: Nic, no, tak to jsme tě rádi poznali.
1: To je všechno. On byl dneska v noci úplněk.
2: Byl.
0: Tak co, promiňte.
1: Tak byl nebo nebyl?
2: Byl, jo.
1: Byl, tak jdem dál.
0: V kterém měsíci skončí školní rok?
2: V květnu.
0: Jaké i napíšeš ve slově vzlikat?
2: Ještě jednou?
0: Jaké i napíšeš ve slově vzlikat?
2: Jaké?
0: Kdo je větší, kuře anebo kůň?
2: Kuře.
0: Co je méně, 4x2 anebo 6+3?
2: 4x2.
0: Tak a to ještě nepromineme, čověče.
1: No, no nic.
0: Kubo,
1: zpátky na základku. Ne, ať se ti daří, měj se, ahoj, čau.
0: Kubo, nevadí, příště.
1: Nevadí.
0: Pa.
1: Zítra kvíz naopak pokračuje, tak pokud chcete, tak si zasoutěžte společně s námi.

0: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
0: Hezký první školní den roku 2000, školního roku 2026-2027. Maximální teploty dneska v Ostravě a okolí od 24 do 27 stupňů Celsia, bude polojasno po celý den a teploty v noci klesnou na nějakých 16 stupňů. Ve vyšších polohách dneska jako si sníky Beskydy počítejte s maximem do 20.
1: No, krása. Doprava.
0: Monika Rudová oficiálně potvrdila počasí a teď prosíme dopravu.
2: Jsem chtěla ještě potvrdit, že my jsme teď před základní školou Ostrčilova, kde měříme aktuálně 18 stupňů. Nicméně mě třeba ráno bylo v tramvaji lehce zima, protože borec zapnul klimatizaci.
0: Ty říkáš řidiči tramvaje borec?
2: Borec zapnul klimatizaci.
0: Teda jako tak to nabývá úplně jiného rozměru tady toto povolání.
2: Ale zase v září jet klimatizovanou tramvají na první školní den, to je fajn.
0: To už si připadáme jak kde v Palermu.
2: Nicméně dneska už není prázdninový režim, takže si nastudujte jízdní řády, ať to jsou tramvaje, autobusy, trolejbusy, vlaky, protože už to jezdí lehce jinak a byla by škoda, kdyby vám to ujelo, že?
0: Tak.
2: Tolik stačí,
0: a aby vám borci neujeli s tramvají, je to...
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
7: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
8: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
11: Ty vogo, T-Rex!
12: Kde?
13: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
14: Je, tam je dinosauří mláďácko!
15: Mimino Stegosaura!
16: On chodí!
17: On je živý!
14: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
18: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
19: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
10: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza.

0: jsme venku, jsme slyšet. Tak děkujeme za lichotku, už to bylo veřejně. Fresh Radio dneska živě ze základní školy Ostrčelova. Teď tady máme velice sympatickou mluvčí městské policie Ostrava, paní Helenu Badurovou. Krásné dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno i vám.
0: A rovnou jedeme z Ostra. Jaké nástrahy silničního provozu čekají na žáky?
1: Jednou z největších nástrah, typickou pro Ostravu, jsou tedy tramvaje a jejich absolutní přednost na přechodech, a to i v případech, kdy vlastně děti, a nejen děti, přechází po vyznačené zebře. Dalším rizikem je taky delší brzná dráha těch tramvají. No a riziko ještě, které bych přidala k tramvajím, jsou úzké nástupní ostrůvky a pohyb po nich, kdy třeba zvláště takové ty živější děti mohou do sebe strčit a upadnout i do vozovky. A dalším problémem v Ostravě jsou potom více proudy silnice. Teď hovořím klasicky o čtyřproudových, kdy řidič v prvním pruhu dítěti zastaví, no a to vlastně nevidí na přijíždějící vozidlo v druhém pruhu. Potom tyto silnice taky vyžadují od dětí dlouhé a soustředěné a zároveň i rychlé přecházení vozovky. Nemůžeme opomenout ani fenomén máma taxi, kdy vlastně riziko pro děti vytváří rodiče samotní, kteří děti vozí až ke školám. U škol pak vznikají nepřehledné dopravní situace a v neposlední řadě třeba děti vystupují i rovnou do vozovky. Problematické jsou třeba taky průmyslové oblasti, máme tady zvýšený pohyb kamionů, které taky mohou křížit školní trasy dětí.
2: To znamená, že předpokládám, městská policie se tady tímhle tím problémem, to je vlastně jako každodenní věc, zabývá a předpokládám, že i v průběhu školního roku se tím zabývat bude, takže na těch přechodech budeme standardně vídat strážníky městské policie, tak jako jsme byli zvyklí třeba v loňském školním roce. Patří to k tomu?
1: Samozřejmě patří. Standardně můžete vidět během celého školního roku na přechodech naše strážníky. Vlastně zajišťujeme zhruba 50 přechodů pro chodce a když se budeme bavit o počtech strážníků, pak můžeme hovořit o zhruba 70 lidech.
2: Mě by zajímalo, co ještě konkrétně městská policie na tento školní rok pro žáky připravuje, kromě toho, že samozřejmě bude strážit jejich bezpečí třeba při příchodu do školy. Tak.
1: V průběhu školního roku chystáme komplexní program, nabízíme tedy preventivní besedy určené pro mateřské, základní i střední školy. Mimo to taky máme preventivní projekty, které jsou určené nejen pro žáky a studenty, ale také pro jejich rodiče a pedagogy. Třeba projekt Kámobraňce, který je určen pro studenty střední škol, projekt online MPO, který je určen zase pro žáky základních a studenty střední škol, nebo třeba se strážníky Sivým rady pro děti sociálně vyloučených lokalit. Mimo to vyučujeme dopravní výuku podle národní strategie BESIP. Ve třetích třídách se zaměřujeme na bezpečí chodců a ve čtvrtých třídách poté na cyklisty. Mimo to provozujeme také dětské dopravní hřiště na ulici Orebické v Ostravě Přívoze, kde mimo jiné pořádáme také akce pro veřejnost, kde tedy mohou lidé dojít. Toto hřiště je běžném provozu až do konce října. No a v zimní sezóně tady potom provozujeme klubík, kde vlastně působí strážníci preventisté společně s asistenty prevence kriminality a tam už se tedy věnujeme nejen otázkám silničního provozu, ale různým problematikám.
0: Rodiče v celé té bezpečnosti hrajou opravdu důležitou roli. Tak co by měli svým dětem říct, aby ta cesta do školy a potažmo i ze školy dopadla bezpečně?
1: Rodiče opravdu hrají v bezpečnosti dětí silničním provozu klíčovou roli. Měli by jim jít především vysvětlit, jak správně přecházet vozovku. To znamená určitě věnovat pozornost rozhlížení, děti naučit respektovat dopravní značky a semafory. Důležitá je také viditelnost dětí. Děti by určitě měly nosit reflexní prvky, měly by se taky pohybovat po chodníku, no a v místech, kde chodník není, tak po levém okraji vozovky, vždycky tak, aby vlastně viděli ta přijíždějící vozidla. Rodiče by taky dětem měli vysvětlit, jak

0: pojem preventivní kampaň bezpečně do školy. Jasně, my si něco představíme, takový ten základ, ale co vlastně přesně ten pojem znamená a co v něm všechno je, co obsahuje?
1: Kampaň se týká bezpečnosti dětí v silničním provozu a jejich přípravy na samostatnou cestu do školy. Praktická část kampaně tedy už proběhla. Mm-hmm. Ta probíhala vlastně od 24. prosince až do včerejšího dne, kdy rodiče se svými dětmi mohli navštívit 7 dopravních hřišť v rámci celého města Ostravy, namátkou třeba Dubina, Poruba, Radvanice. Tato příprava byla teda realizována ve spolupráci s policií České republiky a Českým červeným křížem, tak aby byla co nejkomplexnější a nejprofesionálnější. Dalším pilířem této kampaně je teda, jak už jsme zmiňovali, přítomnost našich strážníků u přechodu pro chodců, kdy ještě jednou teda zdůrazním, více než 50 přechodů a 70 strážníků denně během celého školního roku. Když se podíváme ještě na první školní dny, to znamená ode dneška až do pátku, 4. září, tak vyráží ke školám také naši preventisté. Preventisté budou oslovovat nejen děti teda, ale i jejich rodiče, budou je upozorňovat zase na důležitost bezpečného přecházení silničního provozu a budou jim rozdávat také reflexní prvky. No a součástí kampaně je ještě také vzdělávání žáků ve 3. třídách. Naši preventisté poté, co skončí vlastně před školou, se přesunou přímo do škol, kde osloví žáky 3. tříd a budou s nimi zase rozbírat bezpečnost silničního provozu z pozice chodce, ale zaměří se také na koloběžky a bezpečné používání helem.
2: No, je to tohle důležité, ty helmy. To jako musíme neustále opakovat. Já mám syna, on se to teda už naučil, ale z začátku ty děti, pokud by neměli návyk, tak by nechtěli. Že? No,
0: a moje 18-letá sestra se to nenaučila dodnes, prosím vás.
2: Je to tak. My vám moc děkujeme. Naším hostem byla mluvčí městské policie Ostrava, paní Helena Badurová. Děkujeme moc.
1: Já také moc krát děkuji za pozvání.
2: Bezpečně od nás hlavně. Do práce.
0: Děkuji. Mějte se, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: dneska živě vysíláme před základní školou v Ostravě na ulici Ostrčilova. Dobré ráno přejeme. Je tady ranní tým Monika a Honza. Moni, tak co, jak to na tebe působí zatím?
1: Jako dobrý, teď jsem jako si odskočila dobrý? Přímo do školy, měla jsem možnost se odskočit přímo na dívčí toalety. A řeknu
0: já
1: ti,
0: byl na chlapcích.
1: No a co ses tam dozvěděl?
0: Já jsem se tam... No nic, umyvadla jsou moc nízko, pisoár taky, ale to mi nevadilo.
1: A ty ses nevzdělával během vykonávání potřeby? Já jsem si třeba osvěžila výjmenovaná slova, jo, tam je.
0: Ale...
1: Od B, od L, od M, od P, S, V, Z, jo, všechno je na dveřích. Všechno je na dveřích, tak jestli se chceš doptat, ty klidně
0: tak
1: můžeš,
0: já výjmenovaná
1: já
0: slova,
1: nabitá, jo?
0: Tak řekni mi výjmenovaná slova po B, F, L, M, P, POV.
1: Pov, jo.
0: Pojď.
1: Vy, vysoký vít, výskat, zvykat,
0: no, ale žvíkat,
1: vidra, vír, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou v vy.
0: Vy a vy, no jasně, no.
1: Jo,
0: je to pěkné, no. Mimochodem, já teda musím říct, že pro mě byl největší šok, když jsem vešel do prostor základní školy, že tam mají skřínky pěkné. Víš, že tam nejsou takové ty jako šatní klece. Pamatuješ si takové
1: ty obrovské... Oni to mají jako
0: obrovské...
1: třeba v Americe, jo, že přijdeš jako America. Student a máš svoji konkrétní skřínku, kde si uzamykatelně dáš, co potřebuješ.
0: A ještě tady máme výjmenovaná slova pod, pokud jestli můžu, jestli
1: ale
0: víš.
1: Ale pod, tady tímhle nedisponuji, to tak možná ty s turdou, tak prosím.
0: Tak já ti řeknu, jo, tak je to
1: Dylina, Deep Purple,
0: Dylina, diskoteka, diskofil a DiCaprio přece ne.

0: DJ Cedel a tohle je známá věc, ale že jo?
1: Myslím, že tohle asi The Corrs tam jako jsou původně, ale jako nejsem si úplně jistá. Já se vždycky pletu Texas a The Corrs, takže prostě nějaká jedna z toho to bude kapelka.
0: Je taková, je 8.35
1: a mě... No tak to nám zvoní za chvilku.
0: 10 minut. 10 minut. Mně přijde, že ty jsi tady před tou školou taková jako nesvá.
1: No, jako co?
0: Cítím v tobě takové jako napnutí.
1: Pnutí? No, jo, pnutí. A v jakém ohledu? Jako, že bych chtěla radši sedět
0: tam. Taková jako nervózní mi spíš přijde, že jako dostala se někdy na základní škole nějakou jako poznámku nebo Dudku ředitele školy.
1: Něco jsem měla.
0: Fakt jo? Ne, ale ne.
1: No jo, no.
0: Ty a Dudku, tomu nevěřím. Já měl dokonce v 7. třídě i 2 schování.
1: A za co to bylo?
0: No, já jsem tak nějak jako...
1: Ty jsi ani nepřišel, ne? Podle mě, aby si věděla vytržnosti.
0: Já jsem zhodil květináč. To bylo to poslední, co jsem udělal.
1: Asi vítr machal.
0: Asi vítr, no.
1: Jestli jsi řekl tohle, tak se nedivím.
0: Jo, tak já zdravím paní učitelku Štefkovou, jestli náhodou třeba dnes ještě učí, tak ona se bude pamatovat. Nicméně, dneska začal nový školní rok, dětem my tady živě vysíláme před základní školou na Ostrčilově ulici. A jak to na nás působí, zatím musím říct, že fajn. Za chviličku končí dětem ta první vyučovací hodina, která dneska bude spíš taková jako seznamovací. A potom rozhodně sledujte sociální sítě Fresh Radia, protože my pro prvňáčky této základní školy máme takové jako speciální překvapení.
1: V rámci bezpečnosti.
0: Tak,
1: jo?
0: A o tom to je. Přesně. Tak buďte s námi, za chviličku pokračujeme i tady v éteru Fresh Radia, stejně tak na našich sociálních sítích. Zdravíme a přejeme všem pěkné dobré ráno.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: zároveň dnešní poslední vyučovací hodina je u konce.
1: To ty rád říkáš, že?
0: Takhle
1: jedna hodina,
0: to
1: je na pohodu prostě. Takže krásný první školní den. My jsme na základní škole Ostrčilova, kde dneska jako všichni bojujeme. Ale co bylo super, právě jako v uvozovkách, protože jsem byla velice milá překvapena, jakým úsměvem přicházeli děti ke školy,
0: ano,
1: nebo do, ke škole. A když
0: ano,
1: viděli ještě, že tady pro ně něco je připraveno, jo, tak normálně přidali na kroku, takže skoro některé skoro utíkali.
0: Ne,
1: první školní den do školy. Jo?
0: Je to pěkné, a ono navíc, my jsme se přesvědčili o tom, že opravdu děti, které nastupují do první třídy, stále chodí vymoděné a stále chodí s kornoutem.
1: Kornoutky jsou.
0: Sladkostí.
1: Je to tak, takže jsem
0: jako
1: i to mě strašně pobavilo a překvapilo milé, že se to ještě dělá.
0: Dělá. No já kdybych mohl, tak se vrátím hned. My za chviličku tady budeme před základní školou očekávat další nával dětí, protože
1: no, právě teď... ven všichni.
0: Takže
1: už,
0: znova
1: no,
0: ano, protože právě teď skončila ta první vyučovací hodina a vlastně na mě už tak nějak jako doléhá to, že léto je u konce, jo?
1: Já to přišel brzo.
0: No, ne, no tak jednak jako tím, že začal dneska jako další školní rok a taky jsem viděl na Facebooku, jsem otevřel teďkom, byl tam příspěvek jednoho akvaparku a ten píše, že letní sezóna 2026 je u konce. Říkám, tak tyjo, to není možný, tak Vánoce budou brzo, že nový rok budeme řešit. A ono to uteče.
1: Ale sezóna byla bohatá, myslím, že nemají si na co stěžovat, jako víš ti.
0: To určitě ne.
1: No přesně, jako akváče a tak.
0: To neříkám, naopak bylo teplo a teplo ještě minimálně teďkom na začátku září bude, to víme, tak si to užijte nejlépe i třeba s novými školními radosti. No a my tady na Freši za chviličku budeme pokračovat dále, buďte s námi, přejeme dobré ráno.
2: Nejlepší wellness, přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: zařídila harem, teda dětský. Máme tady slečny, které chodí na základní školu Strčilová. Holky, zakřičte pořádně ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj!
2: Holky, tak jaká byla první hodina nového školního roku? Co, užili jste si to?
1: Jo.
2: A možná se více patří zeptat na to, jak jste si užili prázdniny. Jaké byly prázdniny? Bylo to
1: super,
2: v pohodě všechno?
1: Super.
2: Byli jste u moře?
1: Jo.
2: A kde jste byli, řekněte.
1: Italii. V Řecku.
3: V Tunisu.
4: Já jsem byla v Polsku a byli jsme s kámoškou na soustředění.
0: Jo, takže tady Polsko s kámoškou soustředění v Beskydech. Já to budu jenom tlumočit, protože jasně,
2: ne,
0: byla si daleko od mikrofonu, tak jenom jestli to bylo slyšet, víš?
2: Tak co, holky, kde dál teda? Itálie, jo, někdo říkal?
1: Jo, já.
2: Jaká byla Itálie, co?
1: Super, teďko by se to tam líbilo až na ten bord.
2: Dobře, a moře teple?
1: Jo, myslím, že jsme byli někde na severu, myslím tam dole někde.
0: Tam dole na severu.
2: Tam dole na severu, no. Ale jo, v pohodě. Tak a Řecko, holky, kdo z vás, která z vás byla v Řecku? A Řecko co, dobrý?
1: Řecko bylo dobrý, moře bylo spíš studené než teplé a to je asi všechno.
2: A ono se jako asi patří říct, že všude dobře a doma nejlíp, co? Těšili jste se domů?
1: Jo.
2: A jak moc se těšíte na nový školní rok? Aha, dobře.
1: Já asi stejně.
2: Výborně, no a
1: já taky.
2: Nejoblíbenější předmět, můžeme ještě vědět, jaký máte nejoblíbenější předmět?
1: No já mám asi matiku. Matematiku, no.
0: Matiku, jo. A kamarádka vedle tebe má jaký? Křič to na mě.
1: Já mám...
0: Češtinu. Přestávku.
1: Mám nový předmět.
0: Tělocvik.
2: Informatika.
0: Informatika, člověče, no jo.
2: Informatika, dobře. Mě překvapuje, že holky, vy máte rádi matiku, rádi matiku?
1: Já mám taky ráda.
2: Fakt?
1: Matika baví,
2: to jo,
1: tak. Čítání, odčítání.
2: Čítání, odčítání, no počkejte na zlomky a odmocniny, to budete prvé.
0: Jasně, no, ale to je individuální prostě, něco máme rádi, něco ne. Každopádně my děkujeme, že jste si našli tu chvilku, zaskočili za náma po tom, co jste vyšli ze školy a přejeme, aby i ty další dny byly stejně super jako ten první, jo, abyste se těšili do Izel.
1: Děkujeme.
0: Tak dále se stalo.
2: Ahoj.
0: Tak ahoj.
1: Ahoj.

0: počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: 9 hodin, dobré ráno, dobré dopoledne. Pokud vás zajímá, jak dneska bude první školní den nového školního roku, tak jenom informativně v Ostravě a okolí dneska od 24 do 26 stupňů Celsia a bude polojasno, později odpoledne spíše oblačno, ale bez deště, teploty v noci klesnou na nějakých 16 stupňů Celsia. No a pokud se třeba dneska chystáte podívat na hory, tak v Beskydech dneska teploty v maximech do 22 stupňů Celsia.
1: Doprava.
2: No a dáme si taky report z našich ostravských silnic. Udílen v Porubě měří 40. Děkujeme Renátě za hlášení a šťastnou cestu přejeme.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A pretože oslavujú nielen deti, že už im opäť začala škola, ja už vidím, ako oni sa strašne do tej školy tešia. No, na takú ďalšiu oslavu som mrkla a ja, samozrejme, opäť celebritnú. Chris Brosman a Kelly totiž oslavujú tiež, a to krásnych 25 rokov spoločného života. Hollywood je plný búrlivých románikov, rozvodov a škandálov. Pierce Brosman, ktorý má 72 rokov, však už štvrťročnicu dokazuje, že aj vo svete showbiznisu môže existovať silná a verná láska. Herec, ktorého celý svet pozná ako legendárneho Jamesa Bonda, oslavil s manželkou Kelly Sane Smith už 25 rokov svadby. Ale tak ťažké to mal veru, pred ňou manželka mu umrela na rakovinu, mala iba 43 rokov a je pravda, že keby sa to nestalo, možno by s ňou bol doteraz. Tak nič menej, veľká oslava každej lásky, samozrejme, gratulujem vám všetkým, čo dneska niečo oslavujete, akékoľvek výročie, narodeniny, meniny, akýkoľvek deň, alebo iba to, že konečne idete do školy, tak vám teda prajem všetko dobré, nech si to užijete, nech to stojí za to a samozrejme počujeme sa za chvíľku.
0: Skandál s Marikou.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Na Freši stále zdraví Marika Tošková a stále tu mám krásnu tému Najoteckovia Hollywoodu. No nech už som povedala čokoľvek, jedno je isté. V roku 2026 už ideál mužnosti nepredstavuje len dokonale vypracované telo. Pre mnohé ženy je oveľa príťažlivejšie vidieť muža, ktorý sa venuje deťom, rešpektuje svoju partnerku a dokáže byť oporou v svojej rodine. Ktože je ďalším ideálnym ockom? Oscar Isaac, charizmatický herec, si súkromne stráži ako oko v hlave, o synovi hovorí len zriedka, no viackrát priznal, že práve otcovstvo mu úplne, ale úplne zmenilo pohľad na život. Alebo taký David Beckham. 4 deti, dokonalý štýl a imidž ideálneho otcina. Hoci jeho manželstvo s Victoriou v minulosti sprevádzali klebety o nevere, dvojica všetky krízy prekonala a dnes patrí medzi najpevnejšie páry. A ešte pridám takého Channinga Tatuma, nemôže chýbať, Tom Brady, Pierce Brosnan, Matt Damon a dokonca aj Hugh Jackman. Tak, no je fajn, že je svet ešte v poriadku. Čo poviete? A že už sa konečne nehľadí iba na tú krásu, ale možno aj na to, aký ten chlap je proste normálne ako otec doma.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
6: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré, už jsem se našel. Dobré školní, úterní dopoledne, 1. zářijové i kalendářní vlastně dneska. No jo, dneska je 1. jasně. Taky jsem své mladší, dítě, 18 plus vezl dneska do školy, za odměnu je, jakože to 1. školní den. A to starší dítě v vozovkách mi dneska vypomáhá na firmě, takže ideální školní rok myslím pro obě. Na cestách, aktuálně v regionu, jediná komplikace, a to na Frýdecku v Bystřičce. Tak před prodejnou autodílu na nepojmenované cestě se srazily dvě osobní auta. A ještě si dovolím zase přidat jednu takovou malou úvahu, jak jsem teď dojížděl do rádia. Měl jsem nově polepené policejní, kodiaky, dva jeli za sebou. A na zadních oknech, samozřejmě nevím, jak je to velká novinka, ale já jsem to asi zaregistroval prvně, mají normálně udělané QR kódy. Tak jsem si říkal, k čemu to vlastně je, protože logicky každý, kdo ho, i mě to problesklo hlavou, že bych se z zvědavosti chtěl podívat, jenom že řídíte auto, takže logicky nemůžete manipulovat s telefonem, tak k čemu tam ty QR kody jsou, jako chápu, když to auto někde stojí, tak možná si to někdo vyfotí, ale když už teda, tak celá férově a upřímně na té cestě by to člověk využil daleko víc, že jo?
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
3: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
7: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
13: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
13: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
13: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
13: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: JJ. JJ. JJ. JJ.

0: A začneme zase nějakou pozitivní informací, jak je u mě samozřejmě zvykem. Ha. Koukám na záležitost z našich domácích, jakože českých luhů a hájů. A přijde mi taková fikaná, protože samozřejmě lidi, partneři, manželé, že jo, se schází, pak se bohužel i rozchází, často rozvádějí. A pak přichází na řadu, pokud jsou děti ve vztahu, ty takzvané alimenty, kdy většinou, v naprosté většině platí chlapi, že jo, málo kdy se stane, že dítě má muž a platí na ně žena, to fakt jsou raritní případy. A pochopitelně, i když to slovo asi není úplně na místě, ale přesto všechno řeknu ještě jednou, pochopitelně každý chlap chce platit co nejmín, že jo. A tím pádem je to tak, že se snaží i papírově snižovat své příjmy a všechno možné. No a teď na to zkusil mazaně vyzrát, to je to správné hezké české slovo, jeden muž, který má měsíční příjem přes 250 tisíc korun, takže tam ty alimenty už by byly asi výraznější, jenomže dostal geniální nápad, majetek převedl na staršího syna, který už byl jakoby nad ten limit a myslel si, že je z kola venku, no jenomže samozřejmě městský soud rozhodl, že pěkně bude cálovat skoro 20 tisíc měsíční alimenty. To bych bral taky. Já bych chtěl dostávat nějaké alimenty, klidně i tisícovku. Protože tu jeho lest soud prokoukl. Je třeba to líp vymyslet příště.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: O, tak trošku do módního světa, ale fakt jenom trošku teď zabrousíme, protože se objevila zajímavá zpráva, která se vztahuje k jedné z mnoha internetových značek prodejce. Tuším, že to je hlavně oblečení, jakože jak my chlapi říkáme hadry, ale věřím tomu, že tam jsou nějaké další takové související ženské, bych řekl blbosti, ale to se samozřejmě neříká. A ta značka zní Shein. Samozřejmě vím taky, i když tam neobjednávám, takže to patří spíš mezi tu kategorii zvanou šunt. No a Shein nedávno vstoupil na burzu po letech příprav a očekávání, jakože jak akcionáři z toho budou v uvozovkách šílet, se tak nějak nenaplnilo. Takže akcie hned při debutu na hongkongské burze prudce padají dolů a ocenění firmy zůstalo daleko, daleko za nějakými odhady, no. Tak bodej, kdo by si něco seriózního z Shainu koupil, že?
1: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: Tady přišla reakce od evidentně asi rozvedené maminky, nebudu jmenovat raději ani, která říká, že jako, jak to tam bylo těch 17-18 tisíc alimenty měsíčně, které mu dali, tak napsala, co bych za to dala já. No, jako to je celkem raketa, protože když se vemu, kolik třeba moje mamka dostává důchod a z toho musí platit nájem a tak dál, takže to je její jediný příjem. Tak jako 18 tisíc dostat jakoby navíc, jasně, já to nechci zlehčovat, vím, že maminy mají hodně práce a tak dál, nejde mi tady o tohleto téma, ale prostě můžeme se zeptat, jestli poslouchají nějaké další mamky, které jsou rozvedené a hádají se s alimenty, tak třeba kolik dostávají a kolik by chtěli, ale jako prosím, kolik by reálně chtěli, ne, že tam napíšete 100 tisíc, to je jasné, že ne, ale kolik jakože si myslíte, vůči tomu, kolik dostáváte, by byla reálná částka tak, aby to děcko bylo, nebo aby z vašeho pohledu ta částka byla prostě ideální. No, taková neexistuje, já vím. Když tak hoďte SMS-ko nebo WhatsApp 77337136 a třeba pokud se sejdou nějaké varianty, můžeme to probrat. Třeba změníme zákon.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
1: Vyhrávej skvělé ceny.

0: A teda musím konstatovat, že jsem příjemně překvapen, že napsali tři mamči zatím, tak se tomu určitě budeme za chvilku věnovat. Ale jako, co jsem opravdu v šoku, je to, že ta částka, kterou by člověk čekal v dnešní době, je u všech tří brutálně nízká, ale tam fakt jiné slovo není, jo? Za chvilku jdem na to.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Tak jdem na to. Já si dovolím připomenout to původní téma, kdy vlastně se byl článek, že jistý ex-manžel, aby nemusel platit velké alimenty, protože má příjem přes 200 pade měsíčně, tak přepsal majetek na svého syna, ale soud mu řekl ne, budeš pěkně cálovat a vyměřil mu, kolik to bylo, 17-18 tisíc měsíčně alimenty na zbývající dítě nebo děti. A zeptal jsem se, jako a přiznám se, moc jsem nečekal, že něco napíše někde raz dám, které poslouchají, protože to je přece jenom takové hodně osobní téma. Takže o to víc si cením všech čtyřech, které tady přišly. První byla hodně rychlá a tam jsem si říkal, jo, ta částka, to je nějaké divné, to bude nějaká statistická odchylka. Takže první z ní. Na svou skvělou dcerku dostávám 2200, které jsem si krutě vyhládala. To asi není tolik, kolik si čekal, že? No to jsem nečekal, já jsem čekal, nevím, 5-7 tisíc, jo? A jsem si říkal, jo, to je první, bude líp. No, nebude, jedeme dál, jo? Ahoj, na 12-letého syna mám dostávat 2000 a ani to nedostávám. A pak to pokračuje dál, jo, taková desítka měsíčně stojí to dítě, což by bylo ideální. To chápu, protože mám taky doma dvě baby, navíc baby, že jo, to je samo sobě komplikovanější ve všech směrech. A ještě to pokračuje dál. Můj ex má už kvůli tomu barák v dražbě, aby nemusel platit víc, zřejmě chápu. To je dobře. Je to síla, kde až to člověk nechá zajít kvůli dvojce na vlastní dítě. No to je, já jsem psal téhleté mamce, napsal jsem tam to slovo, které začíná jako ko a končí kot. Další. Dostávám od svého otce na malou už 10 let 3000, plus hradíme nějaké nadstandardní věci na půl. Finančně vycházíme, mám hezký příjem a výživné jde za dcerou, tak to je dobře, ale pořád jako 3000, to je strašně málo. Ježišmane, vím, jak to ten tachometr na peněžence dělá, ne, ty čísla u těch dětí. Další názor, ten je možná jediný pozitivnější. Švagrová dostává 20 000 výživné a nevychází s tím, i když má vyšší příjem ze zaměstnání a péči na půl. 20 000 a nevychází s tím. Jo, to je, kolik je ta Vemolová? Ta chtěla taky nějaký ranec, že? To byly možná 100 000. 2 kilo, jestli nechtěla měsíčně, už nevím. Další názor, pracuji na OSPOD, to chápu, že je nějaká instituce, něco se mi vybavuje, tuším, že to je něco kolem dětí. Tady jsou případy rodičů, co jsou schopni hádat se o pár stovek měsíčně. Ale přece jen pokrývat potřeby dítěte versus sedřít druhého z kůže a řešit si touhle cestou křivdy je velký rozdíl. No to je pravda. No, tak děkuju a vážím si všem dámám, které napsali, za opřímnost a otevřenost. A jako s tím hádáním se mi teď vybavila historka, vlastně loni mi odešel taťka, jakože umřel, jednoduše řečeno, ať je to srozumitelnější. A pochopitelně, já jsem poprvé zažil dědické řízení, protože s mamkou jsme museli jít notáři. A já jsem prostě všecko odkýval, říkám, jo, souhlasím, jasně, mám se všechno zůstane, neřeším nic. A ta notářka po nějakých pár minutách mě řekla, no vy jste úplně úžasní, protože tady jsou schopni rozhádat lidi kolem kvůli 14 korun za nějaký poplatek. Já nevím, jestli známku nebo něco takového. Takže jsem si říkal, jako proč? Proč? Ale chápu. Chápu, když je v rodině více než dva, nebo možná tři a nejsou úplně srovnaní. A to samé platí i u těch manželů, nemanželů, tak dostat ty peníze z někoho, to může být velký ořech.
1: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day. Fresh

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Já se omlouvám za to další omluku, ale mi tady chodí ještě různé reakce, jako fakt některé dámy mi tady vypisují, a to myslím pozitivně, jo? Několik odstavců, zkušeností, to jsou normálně příběhy, to je šílené, jako téma alimenty a vůbec mezilidské vztahy, rozvody, že jo, to je všechno vždycky nadlouho. Tak děkuju, cením si všech, které napsali. Kdyby to bylo na mě, tak vám holky přidám minimálně třikrát tolik, protože 2-3 tisíce, to v podstatě je v režii, přemýšlím, naší 4,5 člené rodiny, protože s námi teď aktuálně žije ještě, nebo žije, bydlí u nás partner, kluk, to je lepší slovo od dcery, tak odhaduju, že ty 3 000 u nás, jakože jídlo, náklady a tak dál, by byly tak na 3-4 dny možná, no. Klobouk dolů každé ženě, nebo každé dívce, ať to zní hezčej, která dokáže vyžít tak málo penězi. To by se mohlo normálně... Mám pro vás možná takový tip, protože spousta takových těch mamin, které jejíž pracovní den vypadá tak, že ráno jdu do kafičkárny, pak si udělají nějaké storíčko, pak zase zavolají kámošce, protože jsou to takzvané, jak se tomu říká ty vdovy, co jsou v těch... Já mám teď normálně okno, úplně geniální. V těch satelitních městečcích, kde žijí ty bohaté paničky, a to nemyslím taky ve zlém, jenom prostě je to jednodušší popis z té situace, tak oni vlastně nedělají nic, že jo, víceméně, jenom mají za úkol nějak ten čas zabít. Tak udělat si kurz pro tyhle ty dámy, z jak málo peněz se dá vyžít. Třeba by to byl zájem. No asi ne, já vím.

0: Doprava.
1: A jak jsem právě se tady začetl a s některými pustil do nějakých debat, tak jsem přestal sledovat čas, že už je tolik hodin, že je 10 minut po 11. hodině. Tak rychle splníme pravidelnou příjemnou povinnost, jak to vypadá na cestách, a ten stav v našem regionu je takový, že nehoda na Frýdecku byla odstraněna a žádná jiná není, což je dobře.
2: Doprava.
0: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

A jsem tady měl, teď mi teprve došlo, že jsme mohli udělat s Honzíkem vstup. Honza se za mnou stavil prňa z rána, protože tady vezli ještě telefon a jiné věci z dnešního ranního vysílání před školou. Tak jsme konečně se po těch třech týdnech skoro potkali osobně a pokazali jsme v rychlosti v pár minutách, jak teda on viděl svůj pobyt na Sicílii, jak já jsem ho viděl. A v podstatě říkal, že podruhé už by tam nejel, což možná s tím trošku souhlasím, protože jako je to zkušenost, ale není to místo, kde se asi chcete vracet pravidelně. Jako Itálie jako taková, jo, to je super, ta Sicílie je přece jenom trošku specifikum. Ale mě to přivedlo na jinou myšlenku. A konkrétně mě k tomu inspirovali teď aktuální článek, že v Praze přistál poprvé zlatý Airbus společnosti Starlux Airlines, tajvanské aerolinky. A je to jejich největší loď, vlajková loď, takhle, samozřejmě letadlo, ale je to jejich takzvaně největší vlajková loď, která existuje. Navíc ve dvou variantách barevných, zlaté a stříbrné. A tohle už mi právě posunulo směrem k tomu, jak rozdílně funguje letecký biznis tady u nás v Ostravě v Mošnově, nebo za Ostravou tady v Mošnově, a jak funguje v polských, ať už Katovicích nebo Krakově. Jo, protože i já i on lítáme, pokud někam lítáme, tak lítáme z Polska. A dokonce se mě na to, myslím, někdo včera ptal, tak to teď můžu taky využít jako veřejně, jak to funguje. Funguje to velmi jednoduše, pokud se člověk jakože oprostí od té myšlenky, že všechno musí jet přes cestovku, tak ten pocit, máte daleko volnější samozřejmě možnosti potom té dovolené, nejste ničím svázání. Má to i svá rizika, že všechno jedete na vlastní triko, takže nějaké zpoždění a podobné věci, hold, s tím musíte počítat. Nicméně, ať máte představu, jo, třeba nás pro pět lidí letenky z Katovic na Sicílii vyšly odhadem kolem 13 tisíc zpáteční. 13-14 tisíc, nějak tak to bylo. V případě zájmu to můžu najít úplně přesně v aplikaci, ale teď mi to trvalo. A ubytování auta, protože jedete na letiště autem většinou, tak na těch 10-14 dnů vychází v Katovicích i v Krakově kolem tisícovky. Jo? A za stejné peníze, když jsem to před několika lety srovnával třeba z Mošnova a řešili jsme tehdy Londýn, tak za stejné peníze jsem v Ostravě dokázal odbavit 2,5 člověka místo 4, což je teda opravdu znatelný rozdíl. A teď co chci říct hlavně, když jsme teda přistáli, vlastně my jsme přistáli v noci ze čtvrtku na pátek, takže jsme z Katovic vyjížděli někde kolem 2:30, 3:30, někde v tom čase, teď nevím přesně kolik bylo, ale nějak tak, prostě kolem 3, jednoduše řečeno, 3 ráno, 3 v noci. Tak jenom upřesním, že katovické letiště de facto u dálnice. Stejně tak je to v Krakově, kdyby náhodou, taky. Vlastně stížíte z dálnice a už jste u letiště, už ho vidíte z dálnice. A ta cesta reálně z toho sjezdu dálničního k tomu letišti trvá, nevím, 2 minuty, to možná ani nebude. A za ty 2 minuty, když jsme vyjížděli v noci, tak jsem viděl buď přistávat nebo stoupat 3 letadla. No, 2 minuty, možná to bylo něco díl, ale prostě 3 letadla jsme stihli, než jsme se dostali na dálnici. A když to srovnám v Mošnově, kde vymetají pavučiny, kdyby to tam trošku slevnili, sakra, o něco málo, tak by to mošnovské letiště mohlo být velké wow, jenomže tam ta ekonomika asi funguje nějak jinak. Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: JJ Jirka Javorský je fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: přišla taková komentovaná záležitost na WhatsApp, která je velmi stručná a zní: dneska samé baby, nějaké chlapské téma daj? Daj by mělo být, ne? I když je fakt, že na Ostravsku se říká někdy, no ne, u nás ne, že? U nás to spíš bude nějaká střední jižní Morava. Tak zdravíme, kdekoliv nás posloucháte. A poslechnu teda tady někoho dotčeného, nějakého ješitního. No, my chlapi jsme ješitní, že? Já teda ne, samozřejmě. Tak jsem našel. A je to celkem zajímavá a překvapivá věc i pro mě, protože se mě malinko dotýká, protože airbagové jednotky občas měníme, opravujeme. Tak internetový portál eBay plánuje zakázat prodej airbagů a některých souvisejících komponent, protože se odbávají z prodeje padělků, nefunkčních a podobných věcí, které pak v reálné situaci můžou třeba při nehodě způsobit zranění nebo dokonce úmrtí, když to bude nějaký fake, že jo, to je jasné. A celkem rychle, už od 24. září zakazuje prodej a úplně všem, to znamená, i když jste autorizovaný výrobce, prodejce, kdokoliv, neprodáte airbag. No, já si myslím, že těch věcí, které mají vliv na bezpečnost auta, bude přibývat. Pravda, některé moderní výmysly jsou katastrofa, třeba SOS modul, to je asi aktuálně, bych řekl, největší peklo z novinek, které jsou v autech kolik, 3-5 let zpátky, možná lehce díl, protože se kazí neskutečným způsobem, taky to vědomku se měníme, opravujeme. Ale jako zrovna tenhle ten, on je fajn, kdyby byl řešený trošičku jinak, jenomže to zase by se ty věci nekazily, že jo? A to bohužel žijeme v době, nikdo nechce, aby byly věci dokonalé. Všichni chtějí a ono se to už těch aut bere, že to je takzvaně spotřební zboží, takže koupit nové a po dvou letech hodit do koše, ať je ekologie, a koupit zase nové, neopravovat, koupit nové. Tak abyste věděli, když dostáváte ty alimenty 2300, tak za dva roky nové auto pěkně, jo? A žádné výmluvy.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
2: Bomba! Flash!

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
5: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
4: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

kdysi dávno staré od vody Prodigy Out of Space, no, ale ten čas letí, no. Další informace, která je svým způsobem zajímavá a vztahuje se zase do takového spíše chlapského světa, fotbal, česká reprezentace, objevila se zpráva, nějak zásadně, jenom taková, jak říkám, pro mě zajímavá, že reprezentace mění dresy, dodavatele dresů, protože 33 let, vlastně od rozdělení Československa, tak 33 let byl dodavatelem repre dresů, byla značka Puma. A nová zpráva je taková, že Pumu po těch zmiňovaných 33 letech nahrazuje Adidas a dohoda se vztahuje na mužské dresy, ženské dresy, mládežnické dresy a futsalové výběry. Ti všichni budou dostávat jako repre novou variantu dresů, takže bude asi trošičku novější design. No, možná překvapivá informace, že i v takových věcích se dějí takové změny, ale tak jasně, asi nabídli lepší podmínky, že? To je úplně jasné. Mimochodem, když jsme u těch překvapení, nedávno jsem slyšel dobrý forek, takový jakože dětský, ale pobavil mě. Víte, jak se jmenuje zvířátko, které je neustále překvapené? No, dávám chvilku na čas, na přemýšlení. Jak se jmenuje zvířátko, které je nejčastěji, nejčastěji, neustále překvapené? A odpověď zní, ovečka. Dobré, ne? Pro děcka na základní škole, super. Fresh jede i na DAB+.

0: Doprava. Doprava.
1: Jo, super, ještě se mi do toho zamotají sluchátka do nohy, tak už jsem ready. Nová nehoda v regionu trápí konkrétně Novojičínsko Příbor, přímo ve městě, když jedete přes tu rychlostku přes Příbor, přes 58, tak odbočka na ulici, která se jmenuje Štramberská, v odbočce se srazily 3 osobní auta a dokonce je tady informace, překážky mohou bránit v provozu v celé šířce vozovky, takže tam mají asi teď hodně veselo.
0: Doprava? Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Posloucháš Fresh Radio.
3: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: Katy Perry. Fresh Radio, hezké poledne, 12 hodin 9 minut. Je úterý 1. září. Ano, první školní den je tady. My jsme dneska s naší T1 vysílali přímo u školy v Ostravě na Ostrčilce. Mimochodem tam chodili i obě mé děti, takže vřele doporučuji. Výborná škola. Ale těch nových moderátorů, které tady máme na škole, mrkněte se na náš Instagram, na Fresh Radio, protože tam máme i takové ty malé moderátory ve žlutých vestách s logem Fresh Radio. Moc mě to pobavilo a říkal jsem si, tak o takové lidi nebude nouze. Tak doufám, že ve škole budou učit třeba i nějakou mediální výchovu a podobně. Zdravíme všechny školáky, školou povinné a ty, kteří už jsou doma a těší se na další zítřejší školní den. Pro vás všechny Joel Corey, neboli fitness trenér a Hannah Polejn.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Maupí, Drugs from Amsterdam. Tady je úterní odpoledne na Fresh Radio. Hrajeme vám hezky tanečně a za chvíli zazpomínáme na kapelu The Shaman, Ibanez Good. Na to se moc těším. No a pojďme se podívat do Berlína. Pokud máte rádi toto město, ono se o něm říkalo, že je sexy, tak pozor, už to údajně neplatí. A co je horší, tvrdí to sami Němci. Slavný slogan chudý, ale sexy už podle průzkumu je dávno pryč. Za fascinující metropoli považuje Berlín jenom 31% lidí. Ještě třeba před 20 lety to byly dvě třetiny. No a turistická centrála teď chce město vrátit.

0: opět ztracený šmrnc. Jenomže se sexy pověstí je to podobné jako se sebevědomím. Čím hlasitěji o tom musíte k okolí přesvědčovat, že to pořád máte, tím podezřeli ji to zní. No, zajímavé. A myslíte si, že to město, ve kterém žijete vy, je taky sexy? Ať už je to Ostrava, nebo žijete v Brně, nebo nás posloucháte v Praze? Dejte vědět. WhatsApp je k dispozici, však vy víte, jak to je.
1: WhatsApp 77 337 136. Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Siesta a Radek Erben.

Chvilkou jsme se bavili o tom, že Berlín už není tak sexy a když jste se měli vy vyjádřit, které město je podle vás nejvíce sexy, tak zvítězil Třinec. Uvnitř ta fabrika, to je prostě paráda. Tak to jsou vaše názory, pište nám na WhatsApp, no a my pokračujeme, protože teď zdravím všechny budoucí rodiče. Jestli nevíte, jaký kočárek koupit, mám tady tip. Lamborghini. Fakt. Lamborghini představilo dopravní prostředek pro zákazníky, kteří ještě nemají řidičák, průkaz ani vlastní zuby. Společně s britskou značkou Silvercross připravili luxusní dětský kočárek v typické žluté barvě. Dovedete si to představit? No, najděte si to na fotkách, je to fakt úžasné. Vznikne jen 500 kusů a jeden vyjde přibližně na 104 tisíc korun. Takže motor to nemá, zrychlení to záleží na tom, jak rychlí jsou rodiče a zavazadlový prostor pojme maximálně pleny a svačinu. Přesto je to možná nejpraktičtější Lamborghini na trhu. Jo, zaparkujete ho v předsíni a spotřebu má přesně 0 litrů čehokoliv. Maximálně vody, to něco vypijete. Takže Lamborghini jako kočárek, já to beru. Iggy Azalea, Rita Ora.

0: Alexandra Stan. Fresh Radio 12.44, zdravíme na železnice. Pokud jste v uplynulých dnech jezdili vlakem a divili jste se, že má vlak ten či onen zpoždění, no tak byly tam docela patálie, protože hlavní koridor mezi Prahou a Moravou zasáhly během několika dnů tři velké poruchy. Třeba problémy měly jednak zabezpečovací zařízení, potom poškozená trolej a objevily se i problémy mezi Pardubicemi a Přeloučí, kde šlo zpoždění do desítek minut. Tak to neznamená, že každý vlak dnes přijede pozdě, ale je dobré mít nějakou rezervu, jo? Protože železnice totiž momentálně zkouší nejenom techniku, ale taky trpělivost nás všech. A navíc se začátkem školního roku to bude o to více potřeba. Na druhou stranu zase máte výmluvu, když jedete vlakem do školy, že za to vy nemůžete, ale třeba spadlá trolej. No tak šťastnou cestu s Fresh Rádiem za chvíli. Například DJ Snake a Bipolar Sunshine.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
2: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
3: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeše s prulískami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Passenger Let Her Go, 12.56, posloucháte Fresh Radio, za chvilku se podíváme na silnice, jenom připomínám, že se bourá docela dost u Příboru, tam jsou 3 osobní auta v sobě, detaily připojíme zhruba za pár minut, ale jenom připomínáme, pokud byste se chtěli aktivně účastnit i vy dopravního servisu, tak nám dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: A jedeme dál. Tohle je chuťovka, kterou Martin Garrix tento rok prezentoval na velkých parties. Z YouTube dokonce. Fireflies. Fresh Radio.

0: Dál sám pro uši Fireflies, Martin Garrix a YouTube.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně na silnici 17. listopadu. Je to kousek u nájezdu na D1 a je to kousek taky od Klimkovic, nedaleko čerpací stanice OMV. Nákladní vozidlo narazilo do svodidel. Policisté jsou na místě, teď probíhá vyšetřování. A 3 osobní auta bourala na silnici 58. Je to na křižovatce s ulicí Štramberská. Příbor. 3 osobáky můžou bránit v provozu v celé šířce. Tak mějte na paměti, že tady se můžete krátce zdržet. Dávejte pozor, šťastnou cestu.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
12: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.
0: Po 13. hodině Siesta pokračuje. Já jsem Radek Erben, tohle je Oliver Heldens a Dua Lipa. Oliver bude za chvíli, jen pro pořádek. Hezké odpoledne.

0: Motiv Daryl Hall and John Oates, teď Oliver Heldens Out of Love. Tady je Fresh Radio ve 13 hodin 9 minut. Zdravím na cesty. Zdravím i ty nové řidiče, kteří třeba mají čerstvý řidičák. No, doufám, že nedopadnete tak jako jistý 18-letý chlápek nebo kluk, který jel v obci 143 km za hodinu. Mladý řidič v Audi, policie ho měřila v Dolních Domaslavicích na Flídeckom Místecku, limit překročil o 93 km za hodinu a v autě přitom vezl další 3 lidi. Tak co chcete, přátelé, co chcete? No, samozřejmě řidičák pryč, už nebude zkoušet rychlost Audiny, už bude zkoušet možná, co všechno umí správní řízení, ale říkám si, jestli je vůbec jako fajn takovým lidem dávat řidičák, protože jet 150 v obci, tak to už chce silný žaludek. Navíc teď, když začala škola, nikdy nevíte, kdo se odkud vynoří, takže ta brzdná dráha je úplně brutálně krátká. Ale mě by zajímala jedna věc, jaké máte vy třeba zkušenosti s řidičákem už v 17 letech. Já to mám docela čerstvé, protože senátor nedávno udělal řidičák a já mu dělám více než 3/4 roku mentora spolu s manželkou. A nemůžu si to vynachválit, protože takhle toho kluka ještě cepujete, on jezdí tak, jak by se mělo jezdit, snažím se ho prostě naučit a říkám si, že hned nesedne do auta a nejezdí jako blázen. Dejte vědět, co vy na to, jak vidíte vy řidičák v 17 letech. Možná dobrá varianta. Jedeme dál. Josh Baker a Leila.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Na WhatsApp Fresh Rádia píšete ohledně řidičáku v 17 letech, no a vesměs si to nemůžete vynachválit. Napsala Dana, Petr, Tomáš a další, že mají podobné zkušenosti se svými ratolestmi, hezky se vjezdili děti a v 18 už jezdí jako zkušení profíci. Řidičák v 17 má něco do sebe. Hezké odpoledne, tak pro všechny za volantem. Somber.

0: Řekl bych takové nefalšované disco z 90. Imani, Don't Be So Shy. Na Fresh Rádiu za chvilku dvě dámy, Kate Ryan a nebo Lady Gaga s Bruno Marsem ve speciálním remixu. No a teď pojďme do restaurace McDonald's. Proč tam? No, pojďme do vídeňské pobočky rovnou. Představte si, že máte mimořádnou objednávku. Místo Happy Mealu dorazí malá Emily. O čem to mluvím? Tak já to vysvětlím. Maminka už cestou nestihla porodnici a holčička se narodila přímo v restauraci McDonald's. Ano, je to tak. Přímo v té restauraci. Všechno dobře dopadlo a podnik jí věnoval opravdu praktický dárek. Nevím, jestli byste ho chtěli, ale od 3. do 18. narozenin tam může každý rok slavit zdarma. Jo? Takže rodiče 16 let nemusí řešit místo ani účet. Emily se navíc jako jedna z mála může dát narozeninovou oslavu přímo tam, kde to všechno začalo, celý její život. A to je pěkné. Tak já bych řekl, tomu se říká věrnostní program od prvního dne. Dobrou chuť.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Oracle, Gorgon City, Jam Cook, odpoledni na Freshi. Konkrétně posloucháte Siestu a teď se na chvilku mrkneme na ceny pohonných hmot. No, říkal jsem si, že po prázdninách by to mohlo lehce slevnit, ale když jsem se díval na totemy, tak zatím nic, kolem 45 korun, konkrétně za naftu. A tady někteří chytrolíně zase říkají, že by mohla stát nafta až 47, benzín o trošku méně, ale místo, aby to šlo dolů, tak to půjde ještě nahoru. No, kolo mám dneska tady v rádiu, takže auto už jsem nechal doma. Je třeba začít šetřit a u čerpacích stanic je dobré si nacvičit takovou tu jemnou motoriku, jo? Že když tankujete, tak opravdu jemně po haléřích si to nastavit tak, jak to potřebujete. No uvidíme, kam to až půjde, doufejme, že už se to uklidní a že ceny nafty půjdou někdy do konce roku dolů, ale zatím v to nedoufám. Yolanda Be Cool a D-Cup, něco pro lepší náladu. Soul Makosa.

0: Chalane.
1: Fresh Radio.
0: Fresh Radio.
1: Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Rudimental Just Glyn, 13.46, tady je Fresh Radio, siesta ještě pokračuje, ale co vás dneska čeká odpoledne a večer? Na Freshi třeba, když to vezmu odzadu, tak od 19 do 21 Dirty Vibes s DJem Danielem, parádní porce Urban s živým mixem DJ Daniela, hudba, která vás úterý večer pořádně roztancuje, takže pokud máte chvilku a pojedete někam autem, vřele doporučuju. Taky náš Aleš Bruna, Fresh Mix od 17 do 19, Aleš Bruna in the Mix, no a Rychlá Rota 14 až 17, Mikaela a Marek, ti už tady budou za chvíli, samozřejmě s dobrou muzikou a třeba i se soutěžemi. Za chvilku na siestě West End anebo Harry Styles.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Calvin Harris. Posloucháte Fresh Radio, před chvilkou jsme nastínili téma stále drahé ceny pohonných hmot a mám tady třeba jeden hezký názor, logický, že ano. Já to mám na háku, tankuju PHMka stále za stejný peníz, tedy za jeden litr. To je taky řešení, akorát, že mám trošku méně litrů v té nádrži, no. Tak šťastnou cestu všem a jedeme na cesty.
1: Doprava.
0: Začínáme nehodou osobního auta s cyklistou, je to se zraněním, konkrétně ve Výškovicích, kousek od Alberta v ulici Výškovická opatrně. A ještě v Bratříkovicích na Opavsku, tady je nehoda osobního auta s motocyklem, nebo možná jenom přímo samotného motocyklu. Teď jsou tady policisté, záchranné složky, dávejte pozor a jezděte opatrně. No, já vidím Mikaelu, že jí bramborový salát, tak přátelé, Vánoce, Vánoce přicházejí, ještě kapr a bude to. Ahoj zítra.
1: Doprava? Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
5: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
6: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: Rychlá rota.

0: Úterý 1. září, děti už mají po škole. Někteří možná zůstali i po škole.
1: Myslíš, že hnedka první den se to některým podařilo?
0: Někteří zůstali před školou.
1: Že by na ně rodiče zapomněli? Pochlupte se, kdo zapomněl svoje dítko před školou?
0: A teď bych se zeptal úplně z druhé strany. Kolik učitelů dnes nedorazilo na vyučování?
1: No, hochu, tak to si myslím, že ten poměr bude hodně nízký.
0: Jo? Mm-hmm. Všichni povinně?
1: Já si myslím, že jo. No, povinně jo a povinně teďkáš. Večer si dají povinně.
0: Kdybych já byl učitelem,
1: pojď,
0: tak mě včera nikdo nikdy nenajde.
1: Raději.
0: Hezké odpoledne, rychlá rota je tady.
2: Fresh Radio. DAB, FM, anebo apka. Fresh je všude.

0: vás.
1: Vůbec, Máro, pamatuješ si na svůj první den ve škole? Úplně ten první, když jsi šel do první třídy, nebo si nepamatuješ?
0: Ne, vůbec ne. To už je asi tak 377 let a opravdu si to nepamatuju.
1: 377, já jsem myslela, že 369 třeba.
0: No dobrý, tak uvidíme, možná pokud vezmu nějakou kalkuločku, tak se to pokusím spočítat. A ty si vzpomínáš na svůj první
1: školní den? Matně. Já si pamatuju, že všichni měli ty kornouty s těma bombónama.
0: No to za nás nebylo vůbec.
1: No, já jsem nějaký kornout měla, ale měla jsem žádné bombony, vlastně nevím, proč jsem ten kornout měla. A na to si to je tak jediné, co si pamatuju. Vůbec si nepamatuju, jestli tam se mnou byli oba rodiče, myslím, že ne, nevím, prostě možná máma zase napíše za chvíli, nám to vysvětlí a už si, nebo mohla by nahrát hlasovku, že? Taky moja máma. Mohla by nám to připomenout. Třeba, tak můžeš, mami. A výjimečně ti je povolíme, odblokujeme tvoje číslo. A já si, co si ale pamatuju, moje první focení v první třídě. To si pamatuju velmi dobře. Protože, víš co, já jsem měla na sobě za triko?
0: Ne, vůbec, nevím.
1: Hej, jsme zapomněli na to, že je focení v první třídě.
0: No.
1: A já jsem od mojeho dědečka dostala svůj první skateboard růžový a tam byla taková nálepka na triko s brutálním zombíkem. Já to musím zítra dnes ukázat. Já jsem měla červené triko s tím zombíkem a tohle mám na fotce z první třídy.
0: Ne.
1: Jo.
0: A byla ta fotka ještě černobílá, nebo
1: ne,
0: už byla barevná?
1: Ne, barevnou už mám, no, barevnou.
0: Tak já si vzpomínám, že já mám fotku z první třídy 100% černobílou ještě.
1: Hej, tak najdi, zítra donesem.
0: Tak to si budeme muset večer připomenout, ale možná, že něco takového jako z legrace. Uděláme potom nějaké tady fotoalbum a zkusíme to poslat a na sítě.
1: I naši posluchači můžou poslat.
0: Jo, to bude, jo, ale uděláme kolekci potom z toho, to bude pecka.
1: Uděláme, posílejte, do zítra.
0: Ne, dneska ne, protože to by se ztratilo ve větru,
1: zítra.
0: Ale zítra po 14. hodině posílejte schválně fotky, jak jste vypadali v první třídě, popřípadě celou fotku první třídy. Uděláme z toho nějakou koláž.
1: Jo.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Rychlá rota.

0: Přátelé, kamarádi, milí souputníci, milí trpiči našich frekvencí, vy všichni, co milujete soutěž Pravda anebo Lež, tak se dostáváme do stavu, kdy, jak už jsem říkal, je 1. září a to znamená ode dneška a už navždycky, pokud se něco nestane, tahle ta soutěž bude probíhat pouze na naší aplikaci. Pojďme na to.
1: Pravda nebo Lež?
2: Naše vaše oblíbená soutěž právě startuje, Pravda nebo Lež, je aktuální čas na to si zasoutěžit o 2000 korun do Palouku.
0: Ano, Palouk, to je úžasná restaurace tady v centru, kousíček od Komenského sadu z jedné strany a z druhé strany kousíček od Hornické polikliniky. Tak jdeme na to, jo? Ještě jednou opakuju, pouze aplikace, takže stahujte, dávejte si tam jména, příjmení, e-maily a hlavně telefonní číslo, bez toho nehrajete, hotovo, tečka. Je pravda anebo lež, že Mikaela měla svou fotku nebo má svou fotku z první třídy černobílou?
2: 77.
0: Ne?
2: Vlastně
0: aplikace
2: ne.
0: Fresh Rádia.
2: Aplikace Fresh Rádia, tam pište.
0: Žádný
2: vlastně
0: WhatsApp.
2: I hlasovky můžete nahrát.
0: Samozřejmě i hlasovky,
2: taky.
0: Ano.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill & Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Buď fresh.
4: Fresh.
1: Fresh Radio CZ.

aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Rychlá rota.

0: dnes ta premiéra je neuvěřitelná dneska. Že jo?
1: Jo.
0: Tak jdem na to.
2: Pravda nebo lež?
1: Já vím, že je to velká výzva, ale jsou dobří a chytli se.
0: Hele, opravdu, vůbec nám nevadí, že dneska jakože úplně poprvé tady máme pacienty, už bych řekl, kteří nám píšou asi už šestým rokem, i když vysíláme teprve čtvrtým. Ale super, byly tam i nějaké hlasovky.
3: Ahoj, je to lež, měla barevnou už.
0: Ano, ano,
1: ona je totiž
0: Andrejko asi o 400 let starší, mladší než já, tak tím pádem ona měla barevnou, já jsem měl ještě černobílou. Tak.
1: Takže byla to lež, bavili jsme se o fotce v první třídě, já už mám barevnou, Marek je ten, který má černobílou.
0: Mám opravdu, fakt jo, já ji zkusím najít a samozřejmě zítra, jak jsme se domlouvali, tak uděláme nějakou tu kolage.
1: Já myslím, že ještě tam byla jedna hlasovka, ne?
0: No, opravdu, tak
1: já myslím,
0: vteřinku,
1: že jo.
0: Já to zkusím
1: ještě
0: najít.
1: Pustit, jinak.
0: Spíš bych chtěl vědět od koho.
1: Roman.
0: A pozor, moment.
1: To snad to nebude nic z prostého.
0: Já ji tu nemám.
1: Nahoře úplně. Je tam hlasovka.
0: Tak počkej, tak já to zkusím teda, jo? Já to zkusím, dobrá.
4: Čauky, je to lež.
1: A?
4: Já mám určitě barevnou.
1: Níž?
0: Dobrý,
1: byla
0: super.
1: Tam. Já
0: no,
1: jsem si ji všimla.
0: Ale ty jsi stejně vybrala úplně někoho jiného.
1: Já jsem vybrala Petra, koncově číslo 2205 a taky napsal, že to je lež. Teda ahoj, není to pravda, takže Peťo, my gratulujeme, postupuješ do pátečního finále.
0: Ještě jednou gratulace a připomínáme, ode dneška teda to bylo úplně poprvé, tak jedeme už na plné pecky přes sapku.
1: Jo, ale prosím vás, co se týče nějaké běžné komunikace a posílání starých VHS, kazet, fotek a tak dále, to všechno na WhatsApp.
0: Jo,
1: my
0: jasně,
1: s váma
0: tady
1: chceme
0: nemusíte
1: se bavit i tak.
0: Určitě, tady no, tohle to je čistě jakože
1: soutěžní,
0: nezapomeňte si to, pokud to ještě nemáte tu aplikaci, tak si ji stáhněte jak v jablečném obchodě, tak v Google obchodu a doplňte tam veškeré ty informace, jméno, příjmení, telefonní číslo,
1: jo,
0: a samozřejmě e-mail. Vůbec
1: potřebujeme
0: se toho nebojte,
1: to.
0: My s tím nikam nepůjdeme na burzu, ani vám nebudeme vykrádat bankovní konta.
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Fresh!

0: Doprava.
1: Pozor si dávejte v ulici Opavská, Ostrava Poruba, tam jsou dvě havarovaná vozidla, naštěstí bez zranění, ale i tak v ulici Bochenkova, Opava, tam je srážka osobního vozu s cyklistou, je to se zraněním, takže tam velký pozor. Bochenkova, pokud si dobře pamatuju, tam je myslím úřad práce, tuším. No takže tam. A ještě jedna dopravní nehoda a ta je na ulici Plzeňské v Nové Bělé. Dopravní nehoda u klidvozovky, tak tam také pozor.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Tady mi někdo ukradl mikrofon.
1: Je, pardon, to jsem byla já.
0: A jo, vlastně ty dělala dopravu, jo, jako ne, my jsme dneska úplně tak rozlítání. A my vám jakože za chviličku řekneme proč, protože já jsem bez podkresu jak levá ruka, tak my vám to řekneme, jo. Protože my jsme tady dneska, ne moderátorská dvojce, ale takzvaná uklidová četa, neboli myči ledniček.
1: Někdy je to třeba pořádně rozpustit ledy a všechno uklidit. A na to jsme se vrhli, protože jsme zjistili, že v naší frešácké lednici je pár věcí, které už by tam být jako nemuseli, nebo vlastně chtějí odejít sami.
0: Ano, minimálně ten jogurt třeba z minulého měsíce a další věci, které jsme museli, byť už i třeba na fouklé, vyhodit.
1: Je, jako takhle, já nejsem úplná citlivka na vůně z ledničky a tak dále, jako na smrad takzvaně. Já nevím, proč já mám nějaký snížený práh tady na tohle. Jo.
0: No, ale podle toho, co jsem tě dneska slyšel, tak jako, nebo viděl, tak určitě ne, protože ty si přišla k té ledničce, už se sanitolem za zády. Jako, jo?
1: Jo, tak to je pravda. Já myslím, že tady už to jako pochodovalo. Ale je pravda, že někteří jsou na to velmi jako citliví. Některé věci já prostě jako necítím, mě to nevadí v té lednici, ať už je to, mám ráda i tvarušky a tohle všechno, ale někteří jako chápu, že vadí. Ale
0: u nás tady,
1: no právě, že můj Jarouš, to jako tam stačí, když jenom necháš otevřenou konzervu, já nevím, od rybiček v ten den, jako, že tam jde minutu po tobě a on už tu ledničku nemůže otevřít, že mu to smrdí. Takže...
0: No, tak rybičky ale smrdí všeobecně.
1: No jako smrdí, a to jsem dala takový příklad, ale já jako vím. cokoliv. Takže tady tuhle ledničku si myslím, že by uklidil ještě dřív než
0: mě. Strašně smrdí kuřecí maso.
1: Fakt?
0: Jo, ono je totiž obrovský rozdíl, že jestli to kuřecí maso je z Polska anebo je z Česka, protože Poláci to zásadně chladí vodou a jak to chladí tou vodou, tak to maso je prostě takové trošičku lehce rozmělněné a naši to chladí vzduchem. To znamená, když vezmeš kuřecí stehno z Polska a kuřecí stehno z Česka, tak dřív se zkazí to kuřecí stehno z Polska. To mám vyzkoušeno na 1277%.
1: Tak jo, jak to máte vy? 7733736 se smradem.
0: Se smradem jakýmkoliv, kdekoliv. Back to me. You play back to me. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

0: Andrea Bocelli a taky David Guetta, to je spojení, které by nečekal nikdo, nikdy a nikde.
1: Nevím, no. Mi vždy říkala máma, ty smrade, tak nechápu, jak to myslela.
0: No, tak jako jestli to bude brát podle toho, tak mi říkali, nerizikuj ty Isidore jeden.
1: My jsme si tady vygooglili, co v dnešní době znamená nadávka
0: ještě
1: Isidor.
0: Ještě něco, už si nespomínám, to je jedno, ale jako znělo to strašně, jako ve 12, ve 13, když mě takhle nazývala teta, tak já jsem stejně nevěděl, co to je, kdo to je, jo. V finále vím, že potom byl opilý Isidor, to je jakože výborný zákusek. No a tak co je to ten Isidor, přišla jsi na to?
1: Já jsem si to tam googlila a zjistila jsem, že Isidor bylo hanlivé označení pro nějakého popletu, nemotoru a tak dále, no. Takže to by možná odpovídalo tomu, co asi chtěli tvoje tety babičky, nebo
0: no,
1: to
0: říct, ne?
1: No, to je
0: v pohodě, teta byla kráva, no.
1: Aha, tak.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Bavíme se tady o smradu, ale ne jako o smradu jako nadávce, jo, kterou jste možná jako děti dostávali, k tomu jsme se taky dostali, ale nás ale zajímal zápach třeba. Protože se tady bavíme taky o zápachu z ledničky.
1: Z ledniček
0: a z ledničky vaší, kterou máte doma nebo kdekoliv jinde. Nejčastěji v práci, tam to bývá dost záludné, každý ano, si tam něco zapomene.
1: To kdybyste dneska viděli, co jsme z té naší ledničky vytáhli, tak to fakt jako nechcete. No.
0: Tak my zdravíme Jiřinku, té se kazí salám. Víc nekoupím, nikdo nejí. Už mi dlouho nic nesmrdělo. A strašně smrdí zkažená vajíčka.
1: To je pravda, s tím
0: jako
1: souhlasím. A já bych kvalitka. k tomu dodal jenom, že vlastně oči by jedly a někdy toho prostě nakoupíš u toho pultu víc, než sníží. Když víš, že vás je doma dost a stejně ve finále, ono, když koupíš krajený salám, tak to víc tak asi 4-5 dní, no 5 dní určitě ne, 4 dny
0: a
1: asi víc to ne, no jasně, měkký salám určitě, no.
0: Zdravíme i Romana, on nemá rád, když třeba nemá rád smrad, nejhorší je zkažené maso, nebo zrovna 2 dny zpět smradlavé plné popelnice a do toho pěkně sluníčko, to bylo něco.
1: To je super.
0: Jo, jít okolo těch popelnic a v tom největším horku to je taky jako chuťovka.
1: A pak ještě zjistí, že se tam schovává bez domu.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: se.
1: Když jsme byli u těch vůní, hřinula se ti někdy nějaká vůně z aktovky? Jakože zapomenutá svačina?
2: Jo, občas se to stalo a já většinou jakože jsem měl chleba, víš, jako dva chleby a jo, napůl a něco mezi tím. A jak potom na tom vidíš takové ty flíčky, takové ty do šeda a tak různě vypadající, tak jsem si říkal, to už asi nepůjde sníst.
1: Ne, jako stávalo se nám to asi většině, mě taky. Ale víš, teda jsem nesnášela, mamka to vždycky balila do těch ubrousků. Mhm. To se přilepilo na ten chleba, ano. Prostě ten, já jsem to nesnášela. Já jsem byla schopna obrat půlku toho chleba, aby
2: fakt?
1: Tam
2: jo. Já jsem to snědl s tím papírem.
1: To mě u tebe nepřekvapuje.
2: Ne? Tak ty, no, jsi jako ne? Malá, ty jsi jako malá nekousala piják?
1: Člověče, asi ne.
2: Já jsem
1: ohryzávala tušku.
2: Já za pololetí jsem sežral půlku pijáku.
1: Proto jsi piják.
3: No, super.
0: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Už se cítíš lépe?
1: Já jsem se dneska vůbec necítila zle.
0: Ne, tak jako když to tam smrdělo, prosím tě, na té chodbě, jak kdyby tam někoho ukradli.
1: To jsou malé věci. Já jsem stejně nic neměla v té ledničce. Já nevím, proč tam jsou tři hořtice třeba. To nechápu.
0: Tak ty to nevíš?
1: Ne.
0: Tak přece, když si Honza nenosí zákusky, tak si bere hamburgery. A většinou v těch hamburgerech je málo hořtice, tak on si tam ještě doplácává hořtici na to.
1: Jo, takhle.
0: Ježíš, já jsem prozradil jeho jméno.
1: Ty už to řekl ale minule.
0: A to nevadí. Pane Pernický, my se omlouváme. Fresh Radio.

0: Pro mě stále úžasná věc, Shinausiu, DJ Tonka. Rok 1998, pojďme společně za dopravou.
1: Doprava.
0: Jasně, jdeme na ty naše cesty D1 mezi 179. a 195. kilometrem ve směru na Ostravu. Počítejte se zdržením, protože se tam tvoří kolona vozidel. No a ještě máme jednu dopravní nehodu na Plzeňské ulici. Je to zhruba, jak je úroveň Bělá, tam jsou ty dvě pumpy naproti sobě, tak tam je dopravní nehoda. Zatím vše, šťastnou cestu.
1: Doprava, doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
3: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
4: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
5: Řidiči, počítejte z jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Rychlá rota.

0: Rychlá rota na Fresh Radio, Marek a Mikaela v 16 hodin a 10 minut úplně přesně teď, kdybyste si chtěli seřídit náhodou hodinky, jinak nás posloucháte na frekvencích 886, 136 a 106.5 FM, popřípadě na www.freshradio nebo taky na aplikacích, na aplikaci, kterou si můžete koupit nebo nekoupit, vlastně ono je zadarmo, stáhnout ve všech obchodech. No jo, když se to váže k obchodu, tak já hned nakupuju a prodávám a to jsem celý já.
1: Nevím, jestli prodáváš, ale nakupuješ častěji, než prodáváš, podle mě.
0: Někdy jo, no.
1: Nerýpej
0: do toho, jo?
1: Ajajaj, utrafila jsem hřebíček na hlavičku.
0: Vůbec to nevytahuj, nebo uvidíš.
1: Tak tvoje mamka stejně neposlouchá, ne?
0: No, tak jistě, že ne.
1: No. Maro, já jsem se tě zase chtěla na něco zeptat. Já mám na tebe pokaždé nějakou takovou záludnou otázku, abychom se o tebe taky něco jako dozvěděli. A víš, já si myslím, že tvoje povolání umí být taky velmi stresující.
0: No, ani ne. Tak nějak
1: ne?
0: Jako, že musíš, hele, jestli narážíš na tu fotku, která vyšla a je přeložená.
1: Nejvíce stresující hraní pro DJ, o tom jsem se s tebou chtěla pobavit.
0: Jo. Základem je, a dobře jako to doporučuji úplně všem, jezdit na tyhle ty soukromé akce úplně jakože střízlivý, jo. Protože jakmile se tam opijete a někdo tam začne machrovat, tak v tu chvíli chcete dělat věci, které byste normálně nedělali, kdybyste byli střízliví a nemohlo by to a nemuselo by to dopadnout jakože dobře.
1: Tak počkej, kolikrát jsi byl na nějaké takové akci jako nestřízlivý?
0: No, tak
1: stalo se párkrát.
0: Před 15 lety párkrát, ano, a naštěstí jako vždycky nějaká domluva byla, ale teď už bych to neudělal.
1: Hele, tak já začnu jako já to napálím hnedka od prvního místa.
0: To...
1: První místo nejvíce stresující jsou svatby.
0: No, to je ale skoro každá soukromá akce.
1: Fakt?
0: Protože lidi už si z toho DJ, oni si ho neváží a dělají z něho jukebox. A teď přijde kdejaký přiopilý strejda, teta a prostě chce nějakou písničku, která se vůbec do toho konceptu nehodí a prostě teď. A teď hned a okamžitě. A jak to, že to nejde a jak to, že nehraješ z YouTube a tak dále. A přitom dneska hrát z YouTube znamená už skoro jistou basu. Jo? Takže asi tak na začátek.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Dub.

0: Bavíme se tady o tom, jak největší stresující prostředí je pro DJ. Začali jsme z hurta hnedka z prvního místa, to jsou svatby. A pokračujeme dál. Firemní akce, školní plesy, jo? Jsou hnedka na druhém, třetím místě. Mm-hmm. Plesy?
1: Jako, asi jo.
0: Asi jo. Soukromé oslavy, narozeninové party už jsou trošku níž. A potom ty noční kluby, bary a tak ti už jsou na těch spodních hranicích. Takže jasně, to si asi užíváte jako DJové víc možná, ne?
1: Já ti to asi řeknu, že ta soukromá oslava, ta narozeninová oslava, to se lehce, ale úplně lehce blíží i k těm svatbám. Mm-hmm. Z toho důvodu, že si tam prostě jakože live jukebox.
0: Jasné.
1: Jo. A nebo ne. Jo? A nebo se prostě upijou a pak chce někdo půjčit mikrofon, že bude zpívat a ty samozřejmě mu ten mikrofon nepůjčíš, protože nebudu mikrofon za 20 půjčovat kde jakému strejdovi, který si chce do toho zavřískat, aby mi vyrval vložku nebo něco takového. Pak přijde oslavenec a řekne, ale to je jediný člověk,

0: který má povolený zpívat Kabáty jako Revival. A já říkám, no to je mi líto, ale proč tady nehraju, proč jsem tady já, jo? Takže jako ne. A může se to jako prostě taky někdy zvrtnout trošku. Ale jinak, co tam je dál?
1: Hele, ještě mě zaujaly studentské akce, ty jsou taky na těch posledních příčkách.
0: Já se ti přiznám, že jakože úplně studentské akce nehraju, no, protože oni mají vždycky za prvé a za druhé oni jsou takový low cost, jo. To je prostě opravdu pro někoho, kdo nepotřebuje moc peněz za to hraní. No.
1: Ok, a poslední tady mám brunch. Hrál jsi někdy na branči?
0: No to ne, ale stavil jsem techniku Alešovi a Aleš to zvládnul jakože bravurně a opravdu to je pohodička. To je takové, jako když je u toho počasí pěkné a tak, jako
1: tak je to
0: dobrá
1: příjemné.
0: Nálada, je to takové, začneš třeba jazzíkem a skončíš nějakým pěkným hauzíkem vokálovým jako a lidi většinou odcházejí spokojení, protože se dobře nají a je tam ta příjemná atmosféra a prostě jako to je pecka. Branže bomba.
1: Tak s tím pořadím by si souhlasil? Víceméně?
0: Víceméně ano, pár věcí bych tam postřehazoval, ale jinak jako to pořadí jako super. No. A ještě u toho branče je 99,9% jistota, že nepřijde žádný ebil, aby si nechal zahrát písničku na přání.
1: Tak to je velmi pozitivní.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí.
14: On je živý.
11: Hoši, velké řeště s průlízkami.
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
16: A dívejte, tam je ten velký.
17: Ten má krk až do nebe.
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
18: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
19: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Fragma, Culture Shock a taky Subfocus Miracle.
1: To by šlo Miláčku, ale Marečku, ty můj oblíbený pane moderátore, já bych si dala nějaký vtip.
0: Ano, dobře, ty moje prolhaná kolegyňko, jdeme na to. Dobře, je třeba si zapamatovat datum, jo, hraje to v tom úplně jako velkou roli.
1: Musíš si to napsat na papír?
0: Ne, nemusíš si to psát na papír, ale opravdu je to...
1: Nebudeš mě zkoušet z matematiky.
0: Je to strašný černoch, jo, pro někoho možná až urážející, ale já si myslím, že možná vy to zkousnete, protože když zkousnete nás dva odpoledne, tak už musíte zkousnout úplně všechno. 10.5.2020. Píše borec jedné holce, si fakt hustá, chtěl bych s tebou chodit. Odpověď té holky, promiň Pepo, mám přítele, má rakovinu, zbývají mu 3 roky a já tu chci být pro něj. A on odpovídá, tak to je mi moc líto. 10.5.2023, už je mrtvej?
2: Počúváš Fresh Radio.

0: Už zítra ve středu nás čeká velký rozhovor s Kubou z Grill Off, respektive Grill Off 2026, tedy offroadový sraz, který se bude konat na Vřesinské Strži už teďka o víkendu, takže jestli máte na něj nějaké otázky, tak už se klidně připravte. Na zítra.
1: Fakt?
0: Můžete. No, ty se taky připrav.
1: To je ten borec, který ti spálil pandu?
0: Jo. Já jsem včera jinak mluvila s mámou. Po rádiu. Aha. S ní mluvila, jak jsem jela.
1: Aha.
0: A ona mi říká, v telefonu, zvedla telefon. Co jsi dělala s mým miláčkem?
1: Máš říct, čím rala jsem ho za uchem?
0: Jsem to musela vysvětlovat. A pak ona říká, já jsem to hned ukázala taťkovi. Hned. Víš, ona takhle bonzuje, mama.
1: Ano.
0: A říkám, a co říkal tata? On se smál.
1: Vidíš to?
0: No vidíš to.
1: Chlapi
0: jsou normálně. Chlapi to máte úplně jinak, prostě poskládáno.
1: Chlapi jsou normální a vy ženské uděláte z komaráda velblouda.
0: No promiň.
1: No dobře,
0: ale kdyby
1: tak
0: tam měl tvojím autem, taky by si za slzičku takhle zatlačil.
1: Nedám.
0: Vidíš?
1: Nedám.
0: Vidíš to? Tak, pak se směj, že?
1: Jenom, že to tvoje auto má hodnotu asi zhruba nějakých 75 korun.
0: Bečku.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. Ve

0: Doprava. Doprava.
1: OK, za necelých 8 minut bude 17. hodina. To znamená, že se společně podíváme na dopravu. Máme tady jednu aktuální dopravní nehodu ve Frýdku místku. Ano, říkal jsem to, že jsem, tak to ještě ne. Ulice IE Pešiny, je to zhruba na úrovni restaurace Station Střelnice, tam je dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Počítejte se zdržením.
2: Neříkal jsi, že není žádná dopravní nehoda? Ty už tam jako rychle skočila jednak kvůli tebe nebo co?
1: A to si myslíš, že si vymýšlím nebo že si to tahám z paty?
2: Ne, to on.
1: Myslíš si snad, že ve Frýdku místku vím, kde je ulice IE Pešiny?
2: Tak ty víš věcí, Máro.
1: Dobrý, nevím všechno. Co bude večer?
2: Aleš Brůna a jeho Fresh Mix, protože je dneska úterý, nemějí Liam Lise a také DJ Daniel a Dirty Vibes.
1: OK. Mějte se fajn, zítra po 14. hodině.
2: Čau, Bélo.
1: Čau.
0: Doprava? Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem. Rychlá rota.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Tak hezký poslech, se nafrším. Startujeme tu dnešní úterní dvouhodinovku. Skončili prázdniny, skončili léto, začal nový školní rok. A znovu jsme tady. Tohle to je Ryan Tedder, taky jeho kapela, popruková kapela One Republic. Jejich novinka Pay the Toll. Asi 7. album bude. Máme tady první avízo. Připomínám taky kompletní playlist můj a frešánský Facebook. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. A teď už hezký poslech.
1: Fresh Mix a Alan.

se vždycky snažíme v té první hodince, úterní hodince tady na Freshi proběhnout hitparády a kluby. Tak nějak zrekapitulovat si zajímavé novinky, které se objevily ten týden. Tady je kolumbijská superstar Karol G. A písnička, která je vlastně vysemplovaným starým songem. 25 let zpátky. Jinak na streamech už desítky milionů přehrání. Vypadá to na další globální hit od Karol G.

brazilský čvort, DJ a producent. Nejdříve to hrával ve svých tricích jako bootleg, trošičku rychlejší verzi, a teď je tedy vydal oficiálně tuhletu klasiku. Bump, baby, do you wanna bump? 70. léta, Boney M. To byl vlastně první single od Boney M.

jedna zajímavost, tenkrát vlastně Budyním ještě vůbec neexistovali, vydal to jenom Frank Farian, ten slavný půdvodný producent, co udělal třeba i Milli Vanilli, a pak je teprve dával dohromady, když se to chytlo. 1975, originál.

M. Taky aplikace, taky DA+, jsme fresh. Kolik? 4 roky už vám hrajeme.

Praxe na Fresh In The Mix v rámci úterka sjíždíme novinky tohoto týdne. Je tady i nová verze hitu z roku 1937, tedy to byl úplný originál. Písnička se tedy jmenovala Trouble So Hard. V roce 1999 ji vydal Moby jako Natural Blues, taky ji zaspíval tady v Ostravě letos. Jen tak mimochodem byl skvělý. A tady je zbrusnová verze.

Gary Groove On. To je švédský, ale se ho byl letos v Ostravě na Beats for Love konečně. Ale tuhle tu písničku, tenhle ten track tam ještě nehrál, patří mezi novinky, srpnové novinky od něj.

Tak, Stara Fresh in the Mix, pokračujeme v úterním mixování. Originál irská sourozenecká kapela Coors a jejich obrovský hit z roku 2000 Breathless. Takhle to oprášel australský DJ známý tím, že předělává třeba stavili Renault, Chrisa Normana a Suzy Quattro. Vzpomínáte?

Deeplow a kanadský Cameron Whitcomb. Já už tu písničku poprvé hrál tady v květnu, ale tohle je speciální VIP remix, protože během léta se Soto tak stal docela hitík. Našlápli to, roztancovali to a ihle. Would you still love me?

velkým očekáváním se čekalo, až vyjde oficiálně tenhle ten track. Profesi. Producent Anima. A taky tajemní 1926 a BZ. Jejich první kolaborace, spolupráce.

Originál 2011, tehdy vydala americká indie rocková kapela Grublov. A takhle to namixovali do klubu roku 2026 britští Snake Hips. Duo, která už má na svědomí pár skvělých remixů i svou muziku. Tongue Ties.

0: Tak, Sara Fresh in the Mix, máme slušně našlápnuto v podstatě od začátku té první hoďky, dnešní úterní. Dáme ještě remix Freaking Out. Tady jsou američtí rockový Dexter and the Moonrocks. Písnička, která je pro ně přelomová, dokonce v normální hitparádě, americké hitparádě. Nově našlápnuto, tohle přišlo z Ulti Remixu. Tenhle ten sad boy, country, smutný, vesmírný grunge, tedy šlape.
1: Fresh Mix. S Alešem.
2: Aleš Brůna.

Ale udělat z rokárny, když z nové rokárny, pravda, ty nové rokové věci nejsou zas úplně tak tvrdé, ty, co vstupují do hitparád. Nebavím se o metalu, samozřejmě. Udělat z toho dobře šlapající věc je taky umění. Dexter and Moonrocks, Freaking Out, za chvíličku pokračujeme, čeká nás Joel Corey, Rudimental, Bennett, Olivia Rodrigo.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
2: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
3: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Ado Game. Britský DJ a producent Duke Demon startuje další část dnešního mixování, úterního mixování na Fleši. Písničku už slýcháváte u nás v rádiu, jsem na ně minule trošičku zapomněl. Tak hezký poslech, připomínám kompletní playlist Movie a Frešánský Facebook.

Jasně, fantastický vokálek, ale to piano tam vzadu. Je to trošičku rychlejší, high energy, ale skvělý.

britský Notion. To je taky DJ a producent, který už má hitík na svém kontě. Teď tedy Burberry. Jasně slavné The Days Crystal 2024, to byla jeho největší pecka, 700 milionů na Spotify. A uvidíme, jak se bude dařit tomuhle tracku, který vypustil teď, minulý pátek.

skvělá zpěvačka Brooke Hump chystá nové album a tohleto je avízo, ochutnávka. Písnička okamžitě vletěla do britské, irské a skotské hitparády. Lovers Made of Stone. Tak trošku to avokuje starý Motown. Klasika.

Zpravidla vystupují v maskách pandy. Dneska už vlastně už jenom asi ona, že? Female panda. Pink panda. Britský DJský duet. Ale hlavně taky DJ Antoine, toho známe notoricky dobře. Už z toho předešlého rádia do Ostravy jezdil, kde se je hodně často a rád. Ještě D Levels a Writing in the Stars právě teď na Fresh in the Mix. Jejich novinka.

První úterní hoďky docela zběsilé, rychle a zběsilé, jak by řekl klasik. Přidám ještě Blaster Jacks. Myslím, že holandské duo, které občas předělává hity a dělá je v takovém tom high speedovém, high energy stylu, festivalovém. Je to jasně 1997, Titanic, Celine Dion, My Heart Will Go.

0: Ona ta originál písnička je tak krásná, tak utahaná, tak přeromantická, že se vlastně nehraje. No, v rádích samozřejmě ano, ale v klubech.
1: V klubech? Proč, že jo?
0: Tak možná tomu pomůže tahle ta zrychlená, našlapaná verze.

Původně se písnička měla objevit na posledním albu Olivii Rodrigo, protože ta jí zpívá, americká hvězdička první velikosti, Serena Joy. Nevyšla a nakonec má charitativní podtext, takže na dobré účely. Ale hitík to asi bude, no. Olivia je prostě jiná.

0: Německého DJ Beneta jsme viděli v Ostravě letos.
1: No viděli, oni ho dali strašně dolů.
0: Takže vlastně skoro nebyl vidět, byl jako mezi lidma, byl in. Ale vidět na něho nebylo, ti, co jsou menšího vzrůstu, tak ho prostě neviděli. Ale slyšeli. A slyšeli Ocean Eyes. Tam to hrál velice exkluzivně jako promo, a jinak to připomíná single Billie Eilish. 10 roků zpátky. Nevím, jestli jí o tom řekl, nebo jestli jí poprosil, nebo zaplatil dokonce. Ale hítík to je, tady je Bennett, německý Bennett.

Obrovský hit, je to vlastně indie pop rocková písnička od izraelské kapely Temper City. Já jsem si dovolil párkrát zahrát originál a namixovat ho dokonce i do Best of Léta. Ale takhle to našlápnul a friendly udělal rakouský DJ Lumix Self Aware.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
3: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam! A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
10: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
11: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: Sběrně na výstavni, Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

A ty skončily prázdniny, skončilo taky asi léto, i když nějaké babí možná ještě přijde. Ale přece jenom dneska ještě opráším jeden fresh party mix, tak ho zařadíme na náš Soundcloud, tedy rádiový Soundcloud. Playlist na Facebooku, dneska první půlka, zítra druhá. Tady je fresh party mix číslo 8, hezký poslech. Tohle to jsou Ways of Base, All That She Wants, klasika.

doby se houpeme. Fun Factory, eurodanceová kapela 95. I wanna be with you. Takhle se tenkrát dělala hitová muzika. Rebíček a zpívaný vokál. Takzvaný Eurodance 90.

Tak při úterku vzpomínáme. Ještě tak trošku jakoby prázdninově. The best. Pozor, originál 1988. Bonnie Tyler, ta už je taky v hudebním nebi, jako Tina Turner. 1989, potom ona. A její verze je samozřejmě slavnější. I když od Bonnie to taky mělo svoje kouzlo, taky měla svůj zajímavý hlas. A vy jste na Freshie, in the mix.

od roku 1985 se ozývá taky Tarzaní řev z italského pralesa, Italodisco. Tarzan Boy, Baltimore. Myslím, že zemřel strašně brzo na AIDS Baltimora. Už toho moc nestihl, no. Bohužel.

Některé staré písničky už jsou docela chlupatý, jak se tak hezky česky říká. O, jedovatý možná. I když pravda, ti mladí je znovu poznávají díky TikToku a díky sociálním sítím a tak dále. A dokonce jich chtějí na současných akcích. Ti mladí. More Talking Brother Louis. 1986.

připomínám, dneska sjíždíme Party Mix číslo 8. Tedy Fresh Party Mix číslo 8. Playlist na mém Facebooku, odkaz ke stažení. Všechno najdete, když budete chtít. Pokud se vám tedy samozřejmě mix líbí, tady je Horečka sobotní noci, Bee Gees.

Dneska už si jich žije bohužel jenom jeden. Barry Gibb, ostatní už bratři Gibbové jsou v hudebním nebi. Ale skladby, písničky, songy po nich zůstaly nádherné, věčné.

Není to tak dávno, co běžel takový speciální mini seriál na Netflixu právě o producentském triu Stockade Ken Waterman. Jak to páchali, jak to dělali, jak to vlastně bylo tehdy s těmi hity a umělci. Tak jestli třeba prý nosil svačiny, pak jednou promluvil a zjistil, že má docela zajímavý hlas a tak nápad. Nechceš zpívat? Napíšem ti písničku.

originál 1979 Casey and the Sunshine Band, tohle je verze z 90. Please Don't Go, italští W 1992.

Tak už to dojedeme se starou muzikou až do konce dneska při úterku. Fresh Party Mix číslo 8, Sugar, Maroon 5. Kolik téhleté svadební písničce už je? Cože, 11 let? Dělali k tomu svadební videoklip, ale v co době je to prostě svadební písnička. Tečka. Jedna taková zajímavost, napsal to Mike Posner, ten, co zpívá o těch pilulkách na Ibize. Ten, co taky vylezl na Mount Everest. Jak mu tenkrát zrušili album, a tak to daroval Maroon 5. A i Lehytík.

Tohle je diskotékovka z doby, kdy už jsem hrával, 1981. Tenkrát to přišlo ve francouzské verzi od francouzských Otavan, Hands Up. Tak si to vypočila Patrasová a udělala z toho dětskou písničku.

Oni samozřejmě měli ještě jiné hity, tady francouzské duo Otavan. D.I.S.O. I.A. is my song, to naspívali taky. You're okay, to byla pecka od nich, když se dávno, v 70. Vzpomínám na kultovní věci, kultovní taneční, hitparádové věci z minulosti. Fresh Party Mix číslo 8.

Tak, připomínám, playlist můj Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Taky odkaz na náš SoundCloud, kde jsou všechny ty party i houseové mixy moje. A prý se to dají stáhnout, nebo co? Nejenom poslechnout. Teda ne, že bych vás něčemu nabádal, to chraň Bůh. Snap, The Rhythm is a Dancer, 1992, Thea a Turbo B. Taky tam byl samplík z Rhythm of Night od Korony. Takový speciální mešápek. Tak zase zítra pokračujeme. Doufám, že bylo příjemné vzpomínání. Zase zítra po 17. In the mix. Čus.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
9: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
8: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
10: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
11: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
12: Ostrava City Marathon. V V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.

0: FM.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz

si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Teso. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
2: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
3: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
6: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
7: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
2: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

nejlepší old school, který znáš. Fire!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kamo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
7: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti ní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude.

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.